Klidně si to zopakni. Hned po skončení Dance Extravaganzy najdeš všechny sety na webu. Dance Extravaganza v sekci shows na Evropa2.cz. Dej si to znovu. Evropa2.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

Prázdninová soutěž s čerpacími stanicemi MOL jede na plný pecky. Chytej si v éteru Evropy 2 tankovací karty a kafe na rok zdarma. Jeden celý rok pohody na Molce s kafem zadara. Celý prázdniny na Evropě 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, si Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Haló?
5: Haló. To není z Marsu, to by jí dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: Evropa 2. 80. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
1: Jaký krátkej projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
2: Voda už prostě nestačí.
3: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
4: Ta

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Hudební novinka Evropy 2.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, check it out, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: crazy. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fast Slow Cash Evropu 2.
0: Evropa 2.
4: No ano.
5: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Doktorvit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Doktorvit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
0: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
7: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: talk about. Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
1: You're the best mom in the world.
2: Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hanny Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím.
3: I think it's better. I feed him.
2: Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
0: Evropa 2. 80. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
4: Jaký krátkej projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.
5: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
0: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na U Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, vyladíte vysílání Evropy 2 a jsou tady dnešní první zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i další politici pogratulovali tenisce Lindě Noskové k vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Poděkování vyjádřili také poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich skvěle reprezentovaly Českou republiku. Nosková porazila v historicky prvním českém Grand Slamovém finále Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V sobotu v podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Nyní na místě pracují 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila. Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, bohužel i on nakonec zemřel. Okolnosti nehody policisté zjišťují, zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na hlavních dálničních tazích je aktuálně klid, ovšem opatrnost to bude chtít v Liberci v ulici 1. máje, kde došlo ke střetu tramvaje s osobním vozem, a na Žďársku opatrně na silnici 386 v obci Ujčov, kde bouralo osobní vozidlo.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Na jihozápadě jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, na severovýchodě převážně oblačno, na Moravě a ve Slezsku se pak připravte na dešťové přehánky, na horách dokonce i četnější, no a na večer se to začne vyjasňovat, proč ne, konec víkendu se blíží, takže večer se to logicky začne lepšit. Teploty až 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, 2 minuty po 7 jste s Evropou 2 a už se k mikrofonu řítí Katka Hašková.
2: Ano, bude jasno a my taky budeme mít jasno.
0: Jo. Greetings to listeners of Radio Europe 2, Europa 2, Barani, Europa, Eurosat, Europa, Cash, Europa, Europa, there, stay tuned. Ano, já jsem se přiřítila doslova v plné síle, skoro bych řekla maximum síly, stejně jako tady bude maximum muziky, třeba Lorraine Lake, Malawi nebo Simple Plan. Evropa 2.

0: ráno vám přeju. Máme neděli 12. července, 7 hodin 18 minut, takže pokud jste vzhůru, tak jste docela ranní ptáčata, anebo jak jsme si řekli včera, možná jste ještě nešli spát. A každopádně pojďme se podívat na spánek. Často slýcháme, že ideální je spát přesně 8 hodin, ale ve skutečnosti žádné takové univerzální číslo neexistuje. Většina dospělých podle odborníků doporučení přibližně dodržuje přibližně 7 až 9 hodin spánku, ale záleží na genetice, věku, zdravotním stavu i životním stylu. Někdo se cítí skvěle po 7 hodinách, jiný ani po 9 není vyspaný. Zajímavé je, že lidé dřív často nespali v jednom kuse. Historici popisují takzvaný bifázní spánek, tedy lidé usnuli po setmění. Po několika hodinách se přirozeně na hodinu nebo dvě probudili a pak znovu usnuli až do rána. A během tady té pauzy se modlili, četli, přemýšleli, přikládali do krbu, do kamen, nebo si prostě povídali. To ale neznamená, že ten bifázní spánek je přirozenější nebo zdravější pro každého. Protože dnešní společnost funguje jinak, než fungovala společnost před stovkami let. Máme elektrické světlo, jiný pracovní režim a taky docela jiný odlišný životní styl. Na sociálních sítích se také objevilo tvrzení, že doporučení 8 hodin spánku prý vzniklo jako marketing výrobců matrací. Proto ale neexistují žádné věrohodné důkazy. Stejně tak není pravda, že by průkopník spánkové medicíny Nathaniel Kleitman falšoval své výzkumy nebo byl řízen matracovým průmyslem. No, co si z toho můžeme odnést? Neřešte tolik, jestli spíte přesně 8 hodin. Důležitější je, jestli se přes den cítíte odpočatí a dlouhodobě dobře fungujete. Pokud se pravidelně budíte kolem třeba 2. nebo 3. hodiny ráno, tak to vůbec nemusí znamenat poruchu spánku. Možná jenom praktikujete bifázní spaní, stejně jako naši předkové. Pokud vás ale samozřejmě trápí nějaká dlouhodobá nespavost, únava nebo ospalost přes den, tak tam se asi vyplatí hledat příčinu. No. Já si myslím, že ta pravda je vlastně někde uprostřed. 8 hodin není magické číslo, ale stejně tak není podle mě pravda, že jde úplně o marketingový výmysl. Ale naše spánková potřeba je rozhodně individuální a hlavně prý pomáhá, nebo takhle, spousta z nás si trekuje spánek přes různé chytré hodinky, ale slyšela jsem, že tam taky může fungovat takový ten nocebo efekt, že když si ráno přečtete na hodinkách, že vyspalí nejste, tak i kdybyste 100krát vyspaní byli, tak se cítíte nevyspaně. Takže možná by jenom pomohlo chodit spát ve stejný čas, probouzet se ve stejný čas, no a ráno si dát nějakou dobrou muziku třeba na Evropě 2.
1: Nastav uši hvězdám.
2: Hey Czech Republic, I'm Behe on Evropa 2.
3: Czech Republic, this is Declan J. Donovan and you're listening to Evropa 2.

0: Ranní kapučo.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
0: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Jaký krátký projev třeba.
0: Vstupenky na Ticketportal.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: back to the ball girl one time.
1: Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Když si nevíte rady, řekněte si, co by udělal Chuck Norris.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na Olomoucku ve Velké Bystřici se po ulici Tovární pohybuje stádo 7 koní. Policie na místě upozorňuje řidiče a provoz tady vyžaduje zvýšenou opatrnost. Na dálnici D6 mezi Chebem a Karlovými Vary kolem 123. kilometru zůstalo stát porouchané osobní auto. Počítejte tam s krátkým zdržením. A na Orlicko-Ústecku si dejte pozor u Hrušové na silnici 35 a také mezi Zámrskem a Vraclaví na silnici 17. Kvůli stavbě dálnice tam na vozovku vyjíždí těžká stavební technika, takže v obou úsecích zpomalte, ať už jedete kamkoliv, tak šťastnou cestu.

0: Tak to byla Eva Farná a Miraj. No, ale my už se takhle při neděli na Evropě 2 podíváme, jaký vliv má sport na módu. Nebo možná taky móda na sport. Včera se Linda Nosková stala wimbledonskou šampionkou a mě by zajímalo, jestli jste taky po zhlédnutí toho finálového zápasu dostali chuť koupit si něco, co s tím souvisí. Třeba bílou tenisovou sukni. V případě Wimbledonu totiž existuje řada důkazů, že sport ovlivňuje módu i nákupní chování. Co víme z výzkumu a dat? Existuje efekt tennis core. Po covidu a třeba po filmu Challengers se tenisová estetika stala jedním z nejsilnějších módních trendů posledních let. Wimbledon ho samozřejmě každoročně znovu posiluje. Výzkum z roku 2025 ukázal, že lidé nevnímají tenisové oblečení jen jako sportovní výbavu, ale jako módní styl spojený s elegancí, zdravým životním stylem a určitým společenským statusem. Během Wimbledonu každoročně roste zájem o bílé oblečení. Módní média i analytici pozorují zvýšený zájem o bílé tenisové sukně, bílé šaty, polotrička, plizované sukně, kardigany a bílé tenisky. Některé značky navíc hlásí vyprodání konkrétních modelů, třeba Marta Kočuková letos ve Wimbledonu oblekla krajkové šaty značky Wilson a model se krátce poté vyprodal. Dokonce luxusní značky prý plánují kolekce podle tenisové sezóny. Takže nejde jenom o reklamu. Analýzy ukazují, že hráči vytváří vysokou mediální hodnotu pro značky a turnaje samozřejmě zvyšují viditelnost kolekcí. No a logicky prodeje tenisové mody rostou společně se zájmem o tenis. Navíc sociální sítě ten efekt ještě násobí. Dřív lidi zápasy sledovali jen kvůli zápasům, ale dneska se sdílí outfity, Wimbledon estetik, jahody se smetanou, bílé modely, fotky z areálu. A podle letošních analýz se Wimbledon postupně mění i v módní a lifestyleovou událost. Velké sportovní události totiž navíc vytváří takzvaný hello efekt. Hello. Lidé chtějí vypadat jako sportovci nebo celebrity, které právě viděli, a proto po Wimbledonu roste zájem o tady tu tenisovou estetiku, podobně jako po Tour de France o cyklistickou módu nebo po Formuli 1 o závodní bundy a polokošile a možná taky deštníky. Každopádně vědci tomu říkají vliv sportu na spotřebitelské chování. Já tomu říkám, že už čekám na kurýra, až mi přiveze bílou tenisovou sukínku. Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
2: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
3: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal. Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
4: Voda už prostě nestačí.
5: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
1: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na You Radio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohleduplnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.
6: Tak

0: Posloucháte vysílání Evropy 2 s datem 12. července. Je neděle 8 hodin a jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou. Dobré ráno. Záměrem revize krizové obrané a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejméně dva mrtvé si vyžádala střelba na pouličním festivalu v Torontu. Informují o tom kanadská média. Místní policie vyzvala veřejnost, aby se vyhnula oblasti, kde se střílelo. Podezřelý ze střelby je stále na útěku. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených hráčů, Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání je na programu od 17 hodin.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na dálnici D6 na trase Cheb Karlovy Vary, odstavené vozidlo je na stém 23,5 kilometru. V Kamenickém Šenově na Českolipsku v Kamenické ulici bouralo osobní vozidlo a nehoda se došetřuje v Liberci v ulici 1. máje.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Na jihozápadě jasno až polojasno, postupně bude oblačno, na severovýchodě většinou oblačno, na Moravě a ve Slezsku místy přehánky, na horách dokonce srážky četnější, no a ke večeru se to začne vylepšovat. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 24 do 29 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 8 pokračuje Katka Hašková.
2: Vidíš, k večeru se to bude vylepšovat a přitom se říká ráno moudřejší večera. To je naopak.
0: To je naopak.
2: A to nevadí, tady je možný všechno. A ano, u nás je možné všechno a dneska budeme soutěžit o kafe na rok zdarma, takže poslouchejte bedlivě, jak uslyšíte písničku o ránu, tak volejte.
1: Evropa 2.

0: Avalon Rockstone Vertigo na vlnách Evropy 2. A pojďme se teď podívat na takové, řekněme, citlivé, skoro bych řekla až ožehavé téma. Řekněte mi jednu věc, co se Anc asi honí hlavou chlapovi těsně předtím, než pošle nevyžádanou intimní fotografii. Asi většina z nás by typovala něco jako, tak to jí dostane, nebo teď jí šokuju, nebo teď jí ukážu, kdo je tady alfa samec. Ale věda říká něco úplně jiného. Výzkum, kterého se zúčastnilo 1087 mužů, ukázal, že nejčastější motiv je překvapivě mnohem prostší. Muži doufají, že když pošlou vlastní dikobraz, dostanou fotku na oplátku. Výzkumníci tomu říkají transakční uvažování. Přeloženo do češtiny, já pošlu balík, ty pošleš balík. Druhým nejčastějším důvodem bylo přesvědčení, že příjemkyni taková fotka vzruší, nebo že je to vlastně forma flirtu. Jenomže tady přichází studená sprcha. Možná kdyby přišla dřív, tak bychom se tady toho vyvarovali. Zatímco odesílatel čeká reakci, páni, to je ale chlapák, většina žen popisuje úplně opačné pocity, překvapení, rozpaky, nepříjemný pocit nebo rovnou použít tlačítko blokovat. Psychologové to shrnují jednou větou, která mi přijde geniální. Když rovnou ukážete protějšku svůj genitál, přeskakujete vývoj zbližování. A ono to vlastně dává smysl. Ve vztazích většinou nejdřív přijde povídání, humor, důvěra, flirt, pak to rande, pak další rande, na kterém se může něco dít. No a pak se to teprve řeší dál. Ta anatomie, chápeme se. Dick pic tady ten proces přeskočí asi o 6 kapitol. Výzkum navíc ukázal ještě jednu zajímavost. Muži, kteří nevyžádané intimní fotografie posílali, vykazovali v průměru vyšší míru narcismu i vyšší míru nepřátelského a takzvaného benevolentního sexismu, než muži, kteří je neposílají. Neznamená to, že každý odesílatel je narcista, to ne, ale tady ty rysy se v té skupině objevovaly častěji. Takže jestli stoupli na nějaké doporučení, tak je to vlastně hrozně jednoduché. Pokud si nejste jistí, že o takovou fotku druhá strana stojí, tak ji prostě neposílejte. Jednoduché, když chcete zaujmout, tak pořád platí, že prostě dobrý pokec, nebo třeba smysl pro humor, nebo třeba psaní bez gramatických chyb, to je, pro mě je to úplně jak červený hadr na bíka. A má to rozhodně větší šanci na úspěch. A kdybych měla přidat ještě jednu radu navíc, tak pokud si říkáte, tohle jí určitě udělá radost a v ruce přitom držíte mobil namířený pod pas, tak to zkuste radši otočit na obličej. Třeba jí to taky pobaví. Tohle je Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Já, ty vole, to bude mít radost. Já vás milu.
3: Ale víš co?
2: Díky vás. Chlapi, takovou radost jste mi udělali. Děkuji, hrozně moc děkuji.
3: Ani nepoděkuje a už neotravuji. Ahoj.
1: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.

jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulům svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 na Vysočině ve směru na Brno počítejte se zdržením kolem 165. kilometru. Kvůli porouchanému osobnímu autu je neprůjezdná zpevněná krajnice a provoz tady zpomaluje. U Hradčan na Brněnsku se srazila dvě osobní auta. Silnice je uzavřená, hasiči vyprošťují vozidla a záchranáři se starají o účastníky nehody. A pozor také na zvířata na silnicích. Na dálnici D5 u 132. kilometru ve směru na Rozvadov se pohybuje srna a zvýšenou opatrnost potřebují také řidiči v Uherském Brodě v ulici Jabloňová, kde jsou na vozovce koně. Tak opatrně na cestách, opatrně na zvířata a hlavně šťastnou cestu ideálně ze doprovodu Evropy 2.

0: Tak na Evropě 2 nám dohráli činasky každý ráno, no a to byl signál, který jsem avizovala, že jakmile se objeví písnička s ránem, tak máte volat, protože my celé léto soutěžíme s Molkou, protože navíc, když si řekne ráno, většina z nás si představí jednu věc, kafe. Prostě není rána bez kafe. No a pokud vyrážíte o prázdninách na festiák k moři nebo jenom tak na výlet, tak se určitě zastavíte na nějaké benzínce. No a na Molce si kromě tankování můžete dát právě oblíbenou kávu, hot dog, čerstvý sendvič nebo třeba letní drink. No a my pro vás máme soutěž. Celé prázdniny hrajeme s Molkou o kafe zdarma na celý rok a taky o palivové karty v hodnotě 2 000 korun. No, ale nebude to jednoduché, protože tady mám taky soutěžní otázku. A mě by zajímalo, jestli se mi někdo dovolal. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Láďa z Jaroměře.
0: Ahoj, Láďo z Jaroměře, tady Katka z Evropy 2. Jsi připravený soutěžit?
1: Ano.
0: Výborně, takže otázka, máme pak 3 možnosti. Co najdete ve Fresh Corneru během léta? Za A, horký grok, za B, sezónní letní drinky, za C, vánoční cukroví.
1: Tak já bych dal za B.
0: Výborně, já jsem si tady připravit nějakou fanfáru. Láďo, vyhráváš v naší soutěži kafe na rok zdarma a palivovou kartu v hodnotě 2 000 korun. Máš radost?
1: Mám, samozřejmě.
0: A řekni mi, kam se chystáš v létě? Pojedeš někam autem?
1: Autem, ne, letadlem.
0: Letadlem, no takhle, když jedeš letadlem, tak se blbě zastavuje na benzínce, ale předpokládám, že to určitě využiješ.
1: Jasně, určitě.
0: Tak jo, moc ti gratuluju, měj se hezky a užij si léto.
1: Díky moc, taky.
0: No a vy ostatní samozřejmě nepřestávejte doufat, protože o kafe zdarma a palivové karty soutěžíme celý rok. A taky se určitě mrkněte do aplikace MOLMOVE, kde najdete taky spoustu zajímavých slev. No. Takže co víc si přát než kafe zdarma, benzín zdarma, tak se ještě zastavte na Molce, dejte si osvěžující sezónní letní drink, no a prázdniny. Prázdniny můžou začít. Tohle je Evropa 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech.
3: Tvůj příběh právě začíná.
4: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
5: Vykonáme hrdinský skutek.
6: Plujem zachránit svět.
5: Kryj tě záda.
4: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
5: Služba.
4: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016. Na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby pro hranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
6: Malý polobůh větru a moře.
5: Hrdina mužů.
4: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 8.
7: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
8: Voda už prostě nestačí.
9: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, voda, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na Juradio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Dobré ráno, Evropa 2 je s vámi i v 9 hodin ráno, hezky takhle při neděli, je tady se mnou Zuzka Kozáková a zprávy. Dobré ráno, ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Jak informují novinky.cz, Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ní vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už tento víkend přestaly jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na $450, nejdražší pak na $3000. Očekává se, že jeho prodejem si FIFA vydělá více než $11 milionů.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor na odstavené vozidlo, které je na dálnici D1 na 165. kilometru ve směru na Brno. Sraženou zvěř máme na D5 ve směru na Plzeň na 132. kilometru a na Prachaticku ve Vimperku opatrně na vjezdu tedy do obce bouralo osobní vozidlo do sloupu veřejného osvětlení.
1: Evropa 2, jak je venku?
0: Na jihozápadě jasno až polojasno, postupně očekáváme oblačno, a to na většině území Česka, na Moravě a ve Slezsku může pršet. Jinak teploty se dnes budou držet v rozmezí od 24 do 29 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 4 minuty po 9. pokračuje Katka Hašková. Dermot Kennedy, Zara Larsson, David Guetta nebo Shabuzi, a taky si řekneme o osobnostech, o kterých jste doteď neměli ani tušení.
1: Evropa 2. I'm here in silence in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong with life. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright.

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Posloucháte vysílání Evropy 2 a my se podíváme na divný lidi, nebo ne divný, prostě ale znáte to, občas potkáte člověka a řeknete si, tak na tohohle by mělo existovat nějaké slovo. No a ono často existuje, jenom není česky. Angličtina má překvapivě poměrně přesné názvy pro spoustu lidských typů, i když ne vždycky je to čistě anglické, ale to je jedno. Pojďme na to. Tits optimist, tits nejsou prsa, ale tic je švédské slovo a znamená čas. Takže vlastně časový optimista. Což je člověk, který chodí pořád pozdě, ale ne proto, že by chtěl chodit pozdě, ale protože upřímně věří, že času má ještě dost. Znáte to. Za 5 minut jsem tam a ten člověk si zatím ještě čistí zuby. Pak je tady ultra crepidarian, což je člověk, který sebevědomně rozdává názory a rady na témata, kterým ve skutečnosti nerozumí. Ano, určitě ho znáte, král internetových diskuzí, který velmi pravděpodobně vystudoval vysokou školu života. Pak je tady smellfeast, což je člověk, který se záhadně objeví všude tam, kde se podává jídlo zdarma. Jo, jako na firemním školení ho neuvidíte, ale na rautu, tak tam stojí v první řadě. Solivagant je člověk, který si užívá toulání o samotě, bez společnosti a bez pevného cíle. Jo, to je takový ten člověk, co se nestratil. On jenom nikomu neřekl, kam jde, protože to sám neví. Pak je tu filokalist, člověk, který vidí krásu v obyčejných věcech, který si většina lidí ani nevšimne. Jo? Takový ten člověk, co se zastaví kvůli světlu na zdi, zatímco ostatní spěchají kolem. Jo, zní to trošku uchylně, ale podle mě bychom se tím klidně mohli inspirovat, protože hledat krásu v obyčejnosti si myslím, že nám může zlepšit kvalitu života. No a na závěr můj favorit, hobosexuál. Hobosexuál je člověk, který vstupuje do vztahu nebo v něm zůstává hlavně proto, aby měl kde bydlet. No jo, láska je láska, ale nájem je nájem. A Evropa 2 je Evropa 2.
2: Evropa 2 teď buší na displeji tvýho smartphonu silněji než kdy jindy. Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
3: Když uvidíte Albert.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
2: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
5: Jaký krátkej projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal.
6: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
2: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
7: Voda už prostě nestačí.
8: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista? Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na Juradio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany

0: Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když ve Scrabble se stavíte Chuck Norris, vyhrajete. Vždycky.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: Kolem stoje 11. kilometru dálnice D1 u Jihlavy ve směru na Brno leží na vozovce brzdový kotouč z nákladního auta. Překážka zůstává v jízdním pruhu a provoz tady vyžaduje zvýšenou opatrnost. Do svodidel narazilo osobní auto na D55 mezi Hulínem a Napajedli. Nehoda omezuje provoz kolem 26. kilometru a na místě zasahují záchranáři i policie. Řidiče na D11 směrem na Prahu čekají u Kolína dvě komplikace. U 56. kilometru stojí porouchané auto a o 2 kilometry dál leží na vozovce kus nábytku. V obou úsecích prosím zpomalte a hlavně šťastnou cestu, ideálně s Evropou 2.

0: Na Evropě 2 Eva Farná neříkej, co má se stát, a možná s tímhle claimem by souhlasili i argentinští neplatiči alimentů. Tak, možná jste zaregistrovali jednu hodně netradiční zprávu z Argentiny a je to docela aktuální právě teď, když se Argentinci po dramatickém souboji dostali do semifinále mistrovství světa ve fotbale. Už 12. května tam vláda oznámila, že rozšíří program Tribuna Segura, tedy systém, který kontroluje fanoušky při vstupu na stadiony, protože to tam samozřejmě funguje už dlouho. Já si myslím, že by to mělo teda fungovat na každém fotbale, protože fotbal není základně lidské právo a kdo se neumí chovat, tak tam nemá co dělat. Omlouvám se za tento příkrý názor, ale myslím, že se shodnete, Tribuna Segura znamená, že při vstupu na stadiony se kontrolují občanské průkazy a odhalují se hledané osoby nebo různí fotbaloví chuligáni nebo lidé se zákazem vstupu. No a právě toho 12. května se to rozšířilo o lidi, kteří dlouhodobě neplatí alimenty a o měsíc později, tedy 22. června, předali americkým úřadům seznam zhruba 13 tisíc argentinských dlužníků na výživném, aby se zákaz vztahoval i na zápasy světového šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku, tedy v rámci toho šampionátu, který právě probíhá. No a myšlenka je prostě jednoduchá, kdo neplní povinnosti vůči vlastním dětem, neměl by si užívat fotbalový svátek na stadionu. Argentinská ministryně bezpečnosti řekla, že fotbal není základní lidské právo a že stát chce tímto způsobem zvýšit tlak na neplatiče, což u tak fotbalové země, jakou Argentina je, myslím, že rozhodně dobrý krok. No a vzhledem k tomu, že Argentina je teď v semifinále mistrovství světa, tak to může být pro spoustu fanoušků takový, ten zákaz může být opravdu citelný, nepříjemný. No, pro někoho možná větší motivace začít platit, než další dopis od úřadu. No a mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy, protože já myslím, že to je docela chytrý způsob, jak přimět neplatiče alimentů nést důsledky svého jednání. A nebo si myslíte, že stát zachází příliš daleko? A fotbal je lidské právo. Ne, prostě není. Takže já Argentině fandím a doufám, že taková Tribuna Segura vznikne v co nejbližší době, i třeba u nás v Česku, aby se neděli podobné výtržnosti, jaké jsme letos zažili. Díky, že posloucháte Evropu 2.
1: Evropa 2. 8 let. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
2: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.
3: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Bring the action.

0: I po 10. hodině ladíte maximum muziky Evropy 2 a právě teď jsou tady zprávy se Zuzkou Kozákovou.
1: Hezké dopoledne. Provoz na dálnici D10 ve Staré Boleslavi je po nočním bourání lávky pro pěší obnovený. Řidiči nyní projedou ve směru na Prahu bez omezení. Ve směru na Mladou Boleslav zatím pouze v jednom pruhu. V 15 hodin by se měl obnovit provoz v obou pruzích. Střední část lávky byla v noci snesena s pomocí jeřábu. Stavbaři nyní odstraňují pilíře a krajní části lávky. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V sobotu v podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z druhého na první. Nyní na místě pracují 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila. Prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš i další politici pogratulovali tenistce Lindě Noskové k vítězství na turnaji ve Wimbledonu. Poděkování vyjádřili také poražené finalistce Karolíně Muchové. Obě podle nich skvěle reprezentovali Českou republiku. Nosková porazila v historicky prvním českém grandslamovém finále Muchovou 6-2, 5-7, 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D5 se pozor na odstavené vozidlo, které je na 27. kilometru, a to ve směru na Prahu. V Ostravě v ulici 17. listopadu bouralo osobní vozidlo a další nehoda je na Opavsku na vjezdu do Březové. V tomto případě je komunikace uzavřena, v místě zasahují záchranné složky.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Venku je jasno až polojasno, postupně počítejte s oblačností na Moravě a ve Slezsku, pak počítejte taktéž s přeháňkami na horách, to mohou být četnější srážky. Teploty se v průběhu dne budou pohybovat v rozmezí od 24 do 29 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše, 9:59, pokračuje Katka Hašková.
0: A protože prázdniny jsou v plném proudu a možná se třeba chystáte do Itálie, tak jsem si připravila zajímavosti, které o Italech možná nevíte.
2: Evropa 2.

0: Mimi Web na Evropě 2, máme 12. července, je neděle a jsou prázdniny a spoustu z vás jistě čeká dovolená, třeba v Itálii. Já se do Itálie taky chystám, miluju Itálii a sleduju spoustu italských profilů. A narazila jsem na příspěvek Lindy Valešové z projektu Objev Itálii. Ona tam roky žila a sepisuje různé věci, které ji na Italech nepřestávají fascinovat. A musím říct, že když to člověk čte, tak má pocit, že oni vyrůstali podle úplně jiné příručky než třeba my. Třeba, že se skoro vůbec neomlouvají za to, že existují. Jo, my napíšeme, a promiň, že otravuju, promiň, že píšu, promiň, že žiju, promiň, že dýchám. Pak se až zeptáme. Ale Ital? Ital prostě zavolá a když něco potřebuje, tak to řekne bez 3 odstavců omluv. A to je super. Nebo třeba věk. Věk je vůbec netrápí. Ve 40 klidně začnou podnikat, v 50 změní život a v 60 se klidně zamilují. A my si ve 40 často kupujeme vitamíny na klouby a oni Vespu. A líbí se mi, jak moc jsou taky spontánní, že nepotřebují měsíce dopředu zakládat skupiny na WhatsAppu a udělat anketu v Doodlu a najít termín, který vyhovuje 7 lidem. Prostě napíšou, tak se stav. No a když to nevíde dnes, no tak to vyjde zítra. Nebo umí být spolu i bez programu. Jo, prostě sednout si na lavičku, dát si to espresso, koukat na lidi, jo, že vlastně nemusí mít pocit, že každá minuta má mít itinerář, každá minuta musí být provokativní, ne, preventivní. No a pak jsou tu hádky. Když se pohádají dva Italové, člověk má pocit, že za chvíli po sobě začnou házat talíře, což možná někdy začnou, jenomže za 10 minut spolu zase sedí u kávy a svět je v pořádku. Jo, že nemají potřebu zrušit přátelství, jenom proto, že se neshodli na něčem. Nebo že se nestydí za emoce, smějí se nahlas, mluví rukama, tak to všichni známe. A obejmu vás, dejí najevo radosti naštvání. No a úplně nejvíc mi pobavila jedna myšlenka, že Italové nepotřebují důvod, aby si udělali hezký den. My často říkáme, až bude pátek, až bude dovolená, až doplatím hypotéku, až zhubnu. Oni říkají, je úterý, dáme si zmrzlinu. Teda takhle, je neděle, ale i v neděli si můžete dát zmrzlinu, no. A prvě, možná právě to je to slavné dolce vita. Ne, že by měli jednodušší život, jenom si nenechají ukrást radost z obyčejného dne. No a to je něco, co bychom si z Itálie možná měli vozit častěji než těstoviny a olivový olej. A tohle je Evropa 2.
1: Instagram Evropy 2 je plný hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
2: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
1: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
3: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
1: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
4: To je moje show.
1: Dej taky follow E2.cz.
5: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků, začínáme.
1: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
4: Vždycky to byla moje show.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
7: Jaký krátký projev třeba.
1: Vstupenky na Ticketportal.
8: Potřebuješ schladit hlavu? Sáhni po mátě. Jindy ti sedne svěží nakopnutí, to je grapefruit. A někdy se chceš prostě osvěžit. A pak je tu citron. Vyber si svěžest podle své nálady. To je nový Dr. Vit Balance. Jemně perlivé osvěžení, bez přidaného cukru a bez sladidel. Letní novinka, která ti vrátí rovnováhu. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Měsíc je jen kometa, která se kdysi měla střetnout se Zemí. Ale já jsem ji odkopl na oběžnou dráhu.

Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Lady Troll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: 2, kde to stojí.
1: V Praze počítejte se zdržením v ulici Točitá, porouchané auto tam komplikuje provoz a policie upozorňuje také na olej, který zůstal na vozovce. Na D5 ve směru na Prahu se uberou na kolem 27. kilometru, porouchalo osobní auto, vozidlo stojí v odstavném pruhu, přesto místem projíždějte opatrně. A na Liberecku se srazila dvě osobní auta u Lučan nad Nisou, nehoda omezuje provoz, policie ji vyšetřuje a průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Tak ať už jedete kamkoliv, tak hlavně šťastnou cestou, ideálně s Evropou.
0: Letní vibe Evropy 2.

0: Loreen, Set Me Free na Evropě 2. Dnes máme 12. července a kromě toho, že je neděle, tak je taky Simplicity Day, neboli Den jednoduchosti. A tady ten den připadá na 12. července na počest amerického spisovatele a filozofa Henryho Davida Thoreaua, který prosazoval myšlenku, že štěstí nespočívá v tom mít víc, ale potřebovat míň. Ahoj Kubo Štěpáne.
1: Ahoj Káťo Hašková.
0: Já k tomu mám totiž na tebe otázku. No. Jaký spotřebič ti v životě nejvíc zjednodušil život?
1: Shaker. Elektrický.
0: Jakože na koktejly nebo na proteiny?
1: Na koktejly i na proteiny, protože on to je vlastně jako dva v jednom. A můžeš tam vlastně dát cokoliv ve výsledku.
0: A jaký je tvůj oblíbený koktejl?
1: Protein latte mám rád. A do toho si dám banány. Občas borůvky teďka jsou. Ale vzhledem tomu, že dnešek je den jednoduchosti, tak jsem si uvědomil, že jsem si nevzal ani oběd. Teda.
0: Takhle ty jsi to pojel.
1: Teď mě tak jako došlo, ta asociace.
0: Takže ty jsi to pojel hodně jednoduše. No. Mimochodem, jak jsi řekl ten protein latte, tak my jsme si teď domů koupili protein s příchutí takového toho čokoládového vajíčka s překvapením.
1: Jo, a nějaký plastáček tam taky umí se schovat.
0: No, není, ale když máš zase dobrý shaker, tak ho můžeš rozmixovat, víš co?
1: To je pravda. Hele, u těch proteinů, já nevím, jestli v tom jedeš jako víc, v rámci cvičení třeba, ale u mě byl velký problém přijít na to, co tě nespouští takový ten hnusný dávěvej reflex, typu, když tam jsou hrudky, nebo když to smrdí chemii, tak pro mě latéčko, značka Ideal. Trvalo mi to asi 3 roky a doufám, že to nikdy nepřestanou vyrábět, protože to by bylo velký špatný za mě.
0: Já si v tomhle moc jako nevybírám, ale jsem zase citlivá na to, aby to mělo dobrou teplotu, takže ideálně si to vyrábím normálně v mixéru s ledem a mlíkem a pak je to krásné našlehané a chutná to jako takový ten mlíčný koktejl z amerického bistra.
1: Vlastně je to. I ve výsledku tam můžeš dát takový to okrasný. No to není brčko, ale jsou takový ty deštníčky.
0: No jo, je vidět, že je tady léto, my jsme na letní notě. Kubo, předávám ti tohleto letní studio, užij si to.
1: Já ti děkuju, měj se krásně a hezkou neděli ti přeju.
0: Jo a já tady vlastně budu celý týden příští od 15 do 18.
1: No. Dobře ti tak, to znamená, že se vidíme, páči, ano. Já ti budu střídat.
0: A těšíme se, tak jo, tohle je Evropa 2.
2: Evropa 2. Action! Novinky v kinech. You're the best
3: mom in the world. Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hany Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím. I think it's better. I feed him. Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
2: Evropa 2. 80. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. Aneb brzda naživo a taneční party. Nasty, Arny Vojtáno a Petr Říbal vám rozhýbou bránici. A zbytek těla vám protáhnou DJs Burian, Flux a Pomeje. Evropa 2 Comedy Tour and DJ's Dance Night. 24. července v Amfiteátru Loket.
4: Jaký krátký projev třeba.
2: Vstupenky na Ticketportal.
5: Léto umí být krásné, ale někdy je sluníčka prostě moc. Novinka Dr. Vit Balance ti vrátí rovnováhu. Jemně perlivé osvěžení bez přidaného cukru a sladidel. Ve svěžích příchutích máta, grapefruit a citron. Dr. Vit Balance. Svěžest a chuť v rovnováze. A bez výčitek.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
2: Sedíš teď za volantem a před tebou je cyklista?
4: Tak schválně, co uděláš? Zanadáváš si nebo se na něj nalepíš? A co mu místo toho dát respekt? Míša Krojcigrová z iniciativy Dám respekt v podcastu na YouRadio Talk přiblíží pohled mladé generace na situaci na českých silnicích, zkušenosti z roadshow se studenty a připomene, že povinnosti mají i cyklisté a vztah je vždy o vzájemné ohledu plnosti. Iniciativu Dám respekt podporuje projekt Bezpečně na cestě financovaný z fondu zábrany škod.

0: Posloucháte Evropu 2, 11. hodina odbí. Zuzka Kozáková přichystala nové zprávy a bere si slovo.
1: Hezké nedělní dopoledne. Záměrem revize krizové, obrané a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Nejméně dva mrtvé si vyžádala střelba na pouličním festivalu v Torontu, informují o tom místní média. Policie vyzvala veřejnost, aby se vyhnula oblasti, kde se střílelo. Podezřelý ze střelby je stále na útěku. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených hráčů, Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Sraženou zvěř na vozovce hlásí dálnice D1 ve směru na Brno na 163. kilometru. Odstavený vůz kvůli defektu je na D5 ve směru na Plzeň na 42. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Na jihozápadě jasno až polojasno, postupně očekáváme oblačno na většině území Česka, přehánky se objeví na Moravě a ve Slezsku. Teploty se dnes pohybují v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Tolik ode mě, vy jste s Evropou 2 a teď už taky s Kubou Štěpánem.
0: Dopoledne nám bude zpříjemňovat Pam Rabbit, Justin Bieber, taky Kygo, Kalita Griffin nebo i Jelly Roll. Tak hezkou neděli a díky za vaše uši. My jsme Evropa 2.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte nedělní Evropu 2. Hledání života ve vesmíru má nový problém. Umělá inteligence může být tak snaživá, že mimozemšťany najde i tam, kde žádní nejsou. Tým z Michiganské státní univerzity vytvořil desítky tisíc digitálních organismů a systém učil rozpoznat, které z nich se dokážou sami rozmnožovat. Při tréninku měl téměř 100% úspěšnost, takže to vypadalo, že má jasno. Ale jakmile dostal nové příklady, stačilo v kódu změnit pár drobností a systém začal sebejistě označovat za život i něco, co živé vůbec nebylo. Tým se ho nakonec samozřejmě podařilo zmást ve všech testovaných případech. A to je důležité, protože umělá inteligence má v budoucnu vyhodnocovat data ze vzdálených planet, dále taky jejich atmosfér nebo třeba vzorků z Marsu. Používat ji samozřejmě můžeme, jen její verdikt nesmíme brát jako hotový důkaz. No, kdybychom mimozemšťany náhodou na planetě potkali, tak už přeci dávno víme, jak je rozeznat od obyčejných lidí.
1: Já už to mám, pane rozčávní, už to mám, pane štávní, oni rezavějí.
2: A co z toho?
1: Oni rezavějí.
2: A jak je rozeznáme mezi lidma?
1: Kropit vodou.
3: Není polední pauza jako polední pauza. Vy můžete strávit s nejmilejším týpkem českýho éteru.
4: Dal bych ruku do ohně, že mnozí ho znáte.
3: Vím, Pája.
4: Zkuste doplnit.
3: Švejnar, Reinhard, Cejnar, co já vím.
4: Ale C je správně.
3: A co nám Cejny nabídneš?
4: Mně nejde z pusy dát slovo.
3: Tak to se máme na co těšit. Pavel Cejnar, od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Ano.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už

0: klasiky.
1: Evropa 2.
0: Evropa 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: je, kde to stojí.
1: 11.34 máme na hodinách, zdržení momentálně čekejte na silnici 35 za Litomyšlí. U sedliště jsou kolony v obou směrech z důvodu omezení, počítejte s 10 minutama navíc. V Kladně zasahují všechny záchranné složky po nehodě osobního vozidla s motorkářem v ulici Pražská a stejná kolize se šetří v Praze v Mladoboleslavské ulici. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu do cíle přeju. Evropa 2.

0: ladíte víkendovou Evropu 2. Jako chlapa mě samozřejmě zaujalo, co nám psychologové zase našli v hlavě. Podle nich muž často navenek působí klidně, když uvnitř řeší docela dost. Třeba jestli si vybral správně, jestli nepřijde o svou nezávislost, jestli je pro partnerku dost dobrý a jestli ji vůbec dokáže udělat šťastnou. Možná to znáte i z druhé strany, všechno se rozjíždí dobře, schůzky jsou super, zprávy chodí a pak chlap najednou zpomalí, stáhne se a začne odpovídat stylem jo, jasně, nebo uvidíme. Nemusí to přitom vždycky znamenat, že ztratil zájem. Podle psychologů se někdy naopak začne bát právě ve chvíli, kdy mu na vztahu začne záležet. Jenže místo, aby o tom mluvil, raději stichne a tváří se, že je všechno naprosto v pohodě. Tudíž, milé dámy, až se muž příště stáhne, nemusí hnedka myslet na útěk ze vztahu. Možná jen v jeho hlavě probíhá důležitá porada a vám ženám jako hlavnímu bodu programu zapomněl poslat pozvánku. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Tvůj příběh právě začíná.
3: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
4: Vykonáme hrdinský skutek.
5: Plujem zachránit svět.
4: Kryju tě záda.
3: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
4: Služba.
3: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016, na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby pro hranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
5: Malý polobůh větru a moře.
4: Hrdina mužů.
3: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: Jste s Evropou 2, nedělní poledne odzvonilo, nejvyšší čas nabídnout čerstvé zprávy a s nimi je tu Zuzka Kozáková.
1: Dobré poledne. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Jak informují novinky.cz, Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ní vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už tento víkend přestaly jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Nevšední suvenýr z mistrovství světa si můžou pořídit fotbaloví fanoušci. Mezinárodní federace FIFA jim na svém webu nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější vyjde na $450, nejdražší pak na $3000. Očekává se, že jeho prodejem si FIFA vydělá více než $11 milionů.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Odstavené vozidlo po nehodě je na dálnici D1 na stém 36. kilometru ve směru na Brno. Na Brněnsku na silnici 385 u Hradčan se pak došetřuje nehoda 2 vozů.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá většinou oblačná obloha, počítejte s deštěm či přeháňkami zejména na Moravě a ve Slezsku a taky na horách. Teploty se drží mezi 24 až 29 stupni. Ode mě je to vše, vyladíte nedělní Evropu 2 a krátce popolední opět pokračuje Kuba Štěpán.
0: Vzali byste novou práci jenom proto, že by s vámi mohl do kanceláře někdo bez pracovní smlouvy kvůli jakému benefitu by víc než polovina lidí změnila práci? Řeknu na Evropě 2 za chvíli, tak držte vlnu. Evropa 2.

0: ago on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Neděli užíváte ve společnosti Evropy 2. Při výběru nové práce už nerozhoduje jen výplata, dovolená nebo možnost pracovat z domova. Stále více lidí zajímá také to, jestli si mohou do kanceláře vzít psa. Mezi více než 16 000 zaměstnanci v Evropě. Strašný, jak najednou číslo.

0: jde vyslovit. Více než polovina zvažovala přechod do firmy, která zvířata na pracovišti povoluje. 81% lidí věří, že díky nim bývá v kanceláři příjemnější a uvolněnější atmosféra, což je pravda, mluvím teď z vlastní zkušenosti. Více než třetina by tuto možnost dokonce upřednostnila před občerstvením zdarma, zaměstnaneckými slevami nebo společnými akcemi po práci. Nejvíc to teda řeší mladí lidé, mezi zaměstnanci do 24 let podobné nabídky aktivně vyhledává 4 z 10. Samozřejmě ne každý kancelář se musí změnit v psí školku, jo. Potřeba jsou pravidla a ohledy na kolegy, kteří zvířata nemusí nebo mají na ně alergii. Pro firmy je to ale jasný signál. Lidé už neřeší jenom to, kolik dostanou na účet, ale také, jestli se jim pod stůl vejde pelíšek. A zaměstnancem měsíce, když nad tím tak přemýšlím, bude ten, kdo nic nerozbil, kdo na nikoho neštěkal a kdo samozřejmě přišel včas. Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.
2: Music Chart.
3: Evropa 2 uvádí
1: nejprestižnější hit parádu v českém éteru.
2: Evropa 2 Music Chart.
1: Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy.
2: Na Evropa 2 CZ.
1: Evropa 2 Music Chart. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart
2: na Evropa2.cz.
4: Když uvidíte Albert.
5: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
6: Voda už prostě nestačí.
7: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity. A nebojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar elektrolytické tablety, voda, protože už voda prostě už prostě nestačí.
8: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
9: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
10: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
11: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
3: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a dvě vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
1: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Moderní čistící prostředky uvádějí, že zničí až 99,9% mikrobů. Já zničím 100% čehokoliv se mi zachce.

mobile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez. Je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

Evropa 2, kde to stojí? Taky popoledně sledujeme na E2 provoz. D1 zpomaluje na trase z Prahy do Brna za Velkým Beranovem až 20 minut. Budete popojíždět mezi 124. až 128. kilometrem. V Uherském Hradišti bourala dvě osobní vozidla na Tyršově náměstí. Díky Honzo za zprávu. V Hradci Králové došlo na silnici 31 na Gočárově okruhu k nehodě auta a autobusu. Je to na kruhovém objezdu s ulicí Brněnská. Silnice 34 vázne mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Velkého Rybníka, kde je kvůli omezení kyvadlový provoz, postojíte si obousměrně až půl hodiny a komplikace jsou i na 35. na tahu Svitavy Hradec Králové, zalito myšlí u sedliště, je taky kyvadlový provoz a počítejte se zdržením na čtvrt hodiny. Tak jezděte v klidu, žádný spěch a pohodovou cestu přeju. Evropa 2.

0: Evropy je repeat, je to Martina Garrixe a rozšířena jako novinka, na kterou fanoušci čekali neskutečných 12 let. Začali ji připravovat už v roce 2014 a Garrix její původní verzi dlouho hrál na koncertech, oficiálně ale vyšlo až letos v květnu, symbolicky k jeho 30. narozeninám. Jak se dívám, hudební magazín DJ Mag na ní vyzdvihuje spojení Štěrenova hlasu a akustické kytary s Garrixovými tanečními melodiemi a orchestriálními prvky. A není to jenom návrat staré skladby pro věrné fanoušky. Repeated vstoupila rovnou na 4. místo amerického žebříčku taneční a elektronické hudby a Ed Sheeran se v něm vůbec poprvé dostal do první desítky. Dlouho odkládaná spolupráce, která nakonec dostala velmi slušný start. Michal Schulte je vystřídá u Maxima muziky v dalších minutách, tak buďte na dosah a užívejte neděli. Tady je vaše prázdninová Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8.

0: Ladíte Evropu 2 na vteřinu přesně 13 hodin a Zuzka Kozáková přidá aktuální zprávy. Pojďme do nich.
1: Dobré odpoledne. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Začít by měli příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V sobotu v podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Nyní na místě pracují 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila. Finálovým duelem 2 nejvýše nasazených hráčů Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z Antukového Roland Garros. Utkání je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11. Na trase Praha Jaroměř Sever je sražená srna v pravém pruhu na 43. kilometru. Bouralo se na Klatovsku na silnici 187 na vjezdu do Sušic a s nehodou počítejte i v Ostravě v ulici 17. listopadu.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: I v odpoledních hodinách bude převládat oblačnost, pršet může na Moravě a ve Slezsku a také na horách. Tady počítejte s četnějšími srážkami. Teploty se pohybují v rozmezí od 24 do 29 stupňů. Zprávy jsou za námi, vy jste s Evropou 2 a slovo opět přebírá Kuba Štěpán.
0: A když se nacházíte kdekoliv, jsme rádi, že léto trávíte s Evropou 2, kde pro vás do dalších minut chystáme Šabouziho nebo i Redatna. Tak držte vlnu, Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Český tenis od včerejška slaví další obrovský úspěch. 21letá Linda Nosková zvládla historicky první ryze české finále Wimbledonu, porazila Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala svůj první grandslamový titul. Přestože ve druhém setu neproměnila 5 matchballů, dokázala se znovu nadechnout a ten šestý už proměnila. A když pak vítězství věnovala své zesnulé mamince, byl to moment, který dal celému triumfu ještě mnohem hlubší rozměr. Kdo sledoval turnaj i to, co se následně dělo po, bylo to prostě neskutečný a my Lindě ještě jednou gratulujeme. Evropa 2.
1: Hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
2: Lidi, kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páči, že prostě tam budete čekat.
3: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
4: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Aby ty jsi to uvedl, dobře.
3: Přečíst to podle mě dokážu.
5: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
6: Počasí, budete se divit, ale došel k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
7: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
8: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
9: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
1: Evropa 2, kde to stojí?
10: Půl hodiny
11: si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
9: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
1: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
12: Když uvidíte Albert.
13: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
14: Ranní kapučo, odpolední espresso, vanilkový latte na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte zdarma prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
15: Voda už prostě nestačí.
16: Dneska už nestačí jen voda. Sportovci to vědí. Při výkonu tělo ztrácí víc než tekutiny, ztrácí elektrolyty a bez nich výkon rapidně klesá. A nejen ve sportu, i v běžném životě bojujete s únavou, která vede k poklesu imunity.

0: Bojte se, žádné cukry, žádné kalorie. Izostar, elektrolytické tablety, protože voda už prostě nestačí.
1: Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Trefíte se?
2: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mévelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mévelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mévelix. Buďte in.
4: Ranní kapučo, odpolední espresso, kokosový laté na cestu. Na Evropě 2 pro vás máme kávu zdarma na celý rok. Je tady letní soutěž s čerpacími stanicemi MOL. Zahrajte si na Evropě 2 opalivové karty a kafe na rok zdarma. Soutěžíme celé prázdniny, šancí bude víc než dost. Poznejte se s MOLkou ještě blíž a tankujte prémiová paliva a kafe z Fresh Corneru, co se do vás vejde. Letní soutěž s MOLkou. Celý prázdniny na Evropě 2.
5: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
6: Chceš vyhrát vstupenky na legendární motocross Grand Prix Česká republika 2026 v Lokti? Zapoj se do soutěže projektů Bezpečí na cestě a Hele motorka na webu rádia. Stačí správně odpovědět na několik otázek o bezpečnosti silničního provozu a ohleduplnosti vůči motocyklistům. Připomeň si, proč je důležité s motorkami na silnici počítat a 2 vstupenky jsou tvoje. Soutěž končí 14. července. Tak neváhej a hraj o skvělý motocrossový zážitek. Projekt Bezpečí na cestě je financován z fondu zábrany škod.
7: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady Chuck Norris. Když se v seriálu Návštěvníci hovořilo o centrálním mozku lidstva, byl jsem tím myšlen já.

0: kde to stojí.
1: Jak to vypadá ve 13.33 na silnicích? D1 zpomaluje směrem z Prahy do Brna za Velkým Beranovem mezi 124. až 128. kilometrem. Čekejte kolonu na čtvrt hodiny kvůli omezení. Dále ve stejném směru je silnější provoz i na průtahu Brnem. Pozor na silnici 20. proti Vínám. Tady se srazila dvě osobní vozidla. No a podobně je tomu i v Ostravě v Opavské ulici. Jirko, díky za info. Tak jezděte v klidu a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: Košík máte Evropu 2. Léto je v plném proudu a zapátral jsem, jaké singly se hrály touto dobou přesně před rokem. Tak loni v červenci se nesl single Golden od Hunter X, hit, který během pár týdnů teklo z filmu rovnou do rády a samozřejmě i do playlistu. Ve stejnou dobu bodovali Alex Warren's Ordinary skladbou, která z obyčejné lásky udělala jeden z největších refrénů léta. A do třetice tu s námi byla barevná, lehká novinka, která tehdy připomněla, že i Sheeran umí léto pořádně rozhýbat, a to se singlem Azizam. Přesně takhle zněla prakticky celá Evropa v červenci roku 2025. A řekněme si to zcela otevřeně, byla to docela silná sestava.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum muziky. Evropa 2. Now this is not the time or the place for broken hearted, 'cause this is the end of the rainbow, where no one can be too sad.

0: Posloucháte Evropu 2, je neděle, minuta po 14. hodině a Zuzka Kozáková nabídne nové zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv. Elektronické žádanky k vyšetření by v Česku měly začít fungovat od července příštího roku. Pacienti je najdou v mobilní aplikaci EZ Karta. Později mají být v digitální podobě i veškeré výsledky laboratorních vyšetření pacientů. Digitalizaci zdravotnictví členským státům nařizuje Evropská unie. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ní vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už tento víkend přestaly jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, bohužel i on nakonec zemřel. Okolnosti nehody policisté zjišťují. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D3 pozor na trase Mezno Kaplice, odstavený vůz je na stém 1,5 kilometru. Na D5 ve směru na Prahu, na stém 48. kilometru, počítejte s omezením, pracuje se tady.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, pršet může na Moravě a ve Slezsku a četnější srážky očekávejte na horách. Teploty se stále pohybují v rozmezí od 24 do 29 stupňů Celsia. Zprávy jsou za námi, vy jste stále s Evropou 2 a stále taky s Kubou Štěpánem.
0: Co nám z dospívání zůstane v paměti nejvíc? No, výsledek je překvapivě optimistický. Více povíme na Evropě za chvíli. Tak buďte na dosah a hezký odpoledne přejeme.
2: Evropa 2.

Posloucháte Evropu 2. Bez jakékoliv nadsázky můžu v klidu konstatovat, že dospívání bývá plné nejistoty, změn na momentu, které bychom nejraději vymazali i se starýma fotkama. Když se ale mladí lidé po letech ohlédnou, většinou si vybaví hlavně to hezké. V Curychu sledovali více než 14 lidí od 15 do 24 let a opakovaně se jich ptali, které události považují za důležité, a celých 83% vzpomínek mělo pozitivní nádech. Nejčastěji šlo o školu, první pracovní zkušenosti, přátelství, vztahy, anebo chvíle, kdy začaly být samostatnější. S věkem se prostě mění to, co považujeme za zásadní, ale dobré okamžiky mají v paměti očividně přednost. Kdo se tím už prošel, tak ví, že dospívání je často jeden velký chaos, ale hlava z něj časem udělá překvapivě povedený sestřih, který je v mnohých případech bez tak veřejnosti nepřístupný. Evropa 2.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: Evropa 2, kde to stojí?
1: 10 minut čekejte na D1 ve směru z Prahy do Brna za Velkým Beranovem. Mezi 124. až 128. kilometrem je omezení. V opačném směru se ale kolona netvoří, což je dobrá zpráva. Silnější provoz je ale i na silnici 3 za Benešovem předmračí na trase k dálnici. Ze Svitav hlásíte nehodu osobního vozidla s cyklistou v ulici pod viaduktem. Díky Míšo za zprávu. V Ostravě došetřují kolizi dvou vozů v Opavské ulici a pozdržíte se i na silnici 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U Velkého Rybníka je kyvadlový provoz a tvoří se nárazové kolony v obou směrech. Tak buďte na cestách opatrní a hlavně v klidu. Tady je vaše Evropa 2.

0: Posloucháte nedělní Evropu 2. Dřív lidé vybírali dovolenou podle katalogu, podle počasí nebo podle doporučení od známých. Dnes někdy stačí pár vteřin v oblíbeném filmu a člověk má jasno, přesně tam chci jet. A děje se tak. Fanoušci míří do ulic, kaváren, hotelu i na pláže, které znají právě z obrazovky. Chtějí se projít stejnou cestou jako hlavní postavy, sednout si k jejich stolu a pořídit fotografii, která dokazuje, že se alespoň na chvíli ocitli přímo ve svém oblíbeném příběhu. Jenže filmová realita bývá trochu upravená. Na obrazovce je místo krásně nasvícené, je bez lidí a samozřejmě v pozadí hraje dojemná emotivní hudba. Ve skutečnosti stojíte frontu, fouká vám do očí a někdo vedle vás už 10 minut hledá správný úhel na pořízení fotografie. Takže pokud se řadíte mezi turisty tohoto typu, na rovinu, ve filmu to bývá romantika, ale ve skutečnosti pak čekejte frontu na toaletu a minimálně 20 selfie tyčí. Evropa 2.
1: Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action! Novinky v kinech. You're the best
2: mom in the world. Zrozen z temnoty je nový horor finské režisérky Hanny Bergholm, která na sebe před několika lety upozornila znepokojivým snímkem Pahan Hautoja. Novinka opět spojuje body horor, rodinné drama a nadpřirozenou hrůzu. Inspiraci přitom režisérka našla i ve vlastních zkušenostech s mateřstvím. I think it's better. I feed him. Hlavními hrdiny filmu jsou Saga a její britský manžel John, kteří se po narození syna stěhují do odlehlého domu uprostřed finských lesů. Vysněný začátek nového života se ale brzy mění v noční můru. Zatímco okolí Ságu ujišťuje, že je vše tak, jak má být, ona sama cítí, že s jejím dítětem není něco v pořádku. V hlavních rolích se představí Sadie Harla a Rupert Grint, známý jako Ron Weasley z filmové série Harry Potter. Horor Zrozen z temnoty je premiérově v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 8

0: Je přesně 12 hodin, ladíte víkendovou Evropu 2 a pojďme si dát čerstvé zprávy. Slovo si bere Zuzka Kozáková.
1: Vítejte u zpráv. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Jak informují novinky.cz, Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Ředitelství vodních cest se za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Začít by měli příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Sraženou zvěř hlásí dálnice D4. Jedná se o trasu Strakonice Praha a 15. kilometr. Se zvýšenou opatrností pak počítejte taky na D10, a to ve směru z Turnova na Prahu. Na 7. kilometru máme plachtu v pravém jízdním pruhu a opatrnost se vyplatí i na dálnici D1. Kusy polystyrenu máme na 285. kilometru ve směru na Polsko.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, počítejte s přeháňkami zejména na Moravě a ve Slezsku, teploty nepřekračují 29 stupňů. Zítra pak bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě se může přechodně objevit oblačnost a nějaká ta přeháňka. A teploty se tentokrát dostanou na 27 až 32 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše a krátce po 15. pokračuje Kuba Štěpán.
0: Co se stane, když spolu vyrazí na dovolenou člověk bez plánu a člověk s itinerářem na minuty? I to zjistíme na Evropě 2. Ale až za chvilku, tak držte vlnu.
2: Evropa 2.

uších máte Evropu 2, Taylor Swift nebo i Machine Gun Kelly jako koření další várku Maxima muziky. Teď se ale podíváme na situaci, která se dost možná týká i vás. Na dovolené se totiž lidé často dělí na dva tábory. Jedni chtějí ráno vstát, podívat se z okna a rozhodnout se podle nálady. Druzí už před snídaní vědí, kdy se odchází, kde se parkuje, kolik minut připadá na vyhlídku a v kolik přesně začne volný program. Obojí má své výhody. Bez plánu je dovolená svobodnější a člověk může narazit na něco, co vůbec nečekal. S plánem se zase stihne víc, že jo? A nehrozí, že ve dvě odpoledne hladově stojíte uprostřed.

0: uprostřed cizího města a vybíráte mezi předraženou restaurací a případně sušenkou s batohou. Skutečný problém nastane ve chvíli, kdy se tyhle dva typy sejdou na jedné dovolené. Jeden pronese nějak to dopadne a druhý už potají přepisuje itinerář. Dovolená je tak zkrátka skvělý test vztahu. Ne podle toho, jestli se máte rádi, ale jestli spolu přežijete větu, já bych to vůbec neřešil. Evropa 2.
1: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš.
2: To vás rádi vidíme.
1: No a taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2. Tak se přidej, ať nejsi pozadu.
3: Všechno, co potřebujete na let.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: To najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Jsi fanoušek Marvelu, Star Wars, Hvězdné brány, Harryho Pottera nebo Hry o trůny? Miluješ kostýmy a cosplay? Pak si nenech ujít Comic Con Prague. Největší festival popkultury v Česku, který už 7 let spojuje fanoušky. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic Con Prague. Originál mezi Comic Cony. Právě teď můžeš koupit vstupenky na Comic Con Prague za zvýhodněnou cenu. Neváhej, čas se krátí. Nabídka platí jen do 30. září.
1: Zpátky k muzice.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Když tě ve snu kopnu, zemřeš i ve skutečnosti.

0: kde to stojí.
1: 15.36 je aktuální čas, jak to vypadá na cestách. Postojíte si na D1 na trase z Prahy do Brna za Velkým Beranovem. Kolona začíná na 124. kilometru a až na konec omezení budete popojíždět čtvrt hodiny. Ve stejném směru dálnice do Ostravy čekejte silnější provoz i na průtahu Brnem, kde je zúžení mezi 194. až 196. kilometrem. Teď je čekačka aktuálně na 10 minut. Směrem z Brna do Prahy D1 sílí provoz před Šmejkalkou na 24. kilometru, zatím je zdržení do 10 minut. V Brně pozor na nehodu v Nádražní ulici, kde jsou po nehodě vozidla s cyklistou všechny záchranné složky. Nesouvislé kolony, jak se dívám, jsou i na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy. Postojte si ve Votickém kopci u Olbramovic a také v okolí Benešova. Komplikace jsou i mezi Humpolcem a Pelhřimovem na silnici 34. U Velkého Rybníka se jezdí ke Varlově, z místa hlásíte kolony obou směrně na 20 minut. Dva vozy se srazily v Ostravě v Blaňské ulici a na tahu z Liberce do Prahy na silnici 35 počítejte se zdržením do 10 minut, a to u sjezdu na Jablonec. Pomalu se jede až do konce omezení u Hodkovic. Tak ať už míříte kamkoliv, hlavně v klidu, žádný spěch a šťastnou cestu přeju. Evropa 2. Tvoje léto na maxi.

0: Alex Horan, nesmí chybět u nedělního Maxima Muziky, je tady u nás na Evropě 2. Máme 12. července, lidé řeší výlety, kam vyrazí na koupaliště, řeší dovolené, jestli se zmrzlina počítá jako plnohodnotný oběd. Samozřejmě jsou tací, co mají na programu pracovní povinnosti, ale meteorologové už jsou myšlenkami v lednu a první výhledy na příští zimu nevypadají teda úplně hřejivě. El Niño, které se letos rozvíjí a má do zimy dál samozřejmě sílit, by mohlo narušit polární vír. Pokud by zeslábl nebo se rozpadl, studený vzduch ze severu by se mohl častěji dostávat také do Evropy. Zatím jde ale jenom o velmi časné signály, nikoli o jistotu, že nás čekají závěje a několik měsíců mrazu. Dlouhodobé předpovědi totiž ukazují spíš možné scénáře než počasí na konkrétní dny. No, člověk se ještě ani neopálil a internet mu už pomalu doporučuje hledat škrabku na auto. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 8

0: Ladíte Evropu 2, v 16.01 ukazují hodiny. Co je kde nového? Zuzka Kozáková, na řadě jsou další zprávy.
1: Hezké odpoledne. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Začít by měli příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem. Hasiči ve Zlíně i nadále zasahují u požáru budovy v někdejším baťovském továrním areálu. V sobotu podvečer díky příznivému vývoji situace snížili stupeň požárního poplachu z 2. na 1. Nyní na místě pracují 40 hasičů, kteří trosky budovy ochlazují. Budova číslo 34 s 11 nadzemními podlažími začala hořet ve čtvrtek. Část z ní se zřítila. Finálovým duelem dvou nejvýše nasazených hráčů, Itala Jannika Sinnera a Němce Alexandra Zvereva, dnes vyvrcholí tenisový Wimbledon. Turnajová jednička Sinner se pokusí v All England Clubu obhájit loňský titul. Dvojka Zverev může na londýnské trávě navázat na 5 týdnů starý triumf z antukového Roland Garros. Utkání je na programu od 17 hodin.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte na dálnici D11. Na trase Jaroměř Praha máme odstavené vozidlo pravděpodobně kvůli defektu. Na D55 se ve směru z Hulína na Napajedla boural osobní vůz do svodidel na 26. kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy poprchává a teploty se drží do 29 stupňů. Další pracovní týden začne docela dobře, jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě se však může přechodně v průběhu dne objevit nějaká ta oblačnost a teploty vystupají vysoko. Čeká nás 27 až 32 stupňů Celsia. Tolik zprávy, vy jste s Evropou 2 a slovo si opět bere Kuba Štěpán.
0: Zuzko, děkujeme. Proč nám hlavně v létě začnou chybět lidé, na které jsme měsíce skoro nemysleli? Za pár minut bude řeč o přátelstvích, která možná neskončila, ale jen se na chvilku ztratila. Evropa 2.

0: go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I'll walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: Ať už se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Možná jste si toho taky všimli, léto má zvláštní schopnost připomínat lidi, na které během roku skoro nemyslíme, vůbec si na ně nevzpomeneme. Stačí fotka z festivalu, večer u vody nebo vůně grilu a člověku najednou naskočí parta, se kterou trávil každý prázdniny, kamarád z výprav, se kterým jste třeba vyráželi do hor, na túry, nebo někdo, s kým se prostě kontakt jednoduše vytratil. V dospělosti totiž přátelství často nekončí hádkou, jen do něj postupně vstoupí práce, vztahy, děti, stěhování a věta někdy se musíme vidět, ze který se nenápadně stanou 2-3 roky, někdy samozřejmě i mnohem díl. Možná je právě pro toto léto ideální chvíle někomu zavolat nebo napsat. Nemusí to být žádný velký návrat, ani dlouhý vysvětlování, úplně stačí obyčejný. Hele, dlouho jsme se neviděli, tak v nejhorším případě se nestane nic, v tom lepším zjistíte, že některá přátelství nezmizela. Jenom prostě byla dlouho sticha. Lady Gaga nebo Meduza zazní v dalších minutách tady u nás na Evropě 2.
2: Každé úterý a neděli v 8 večer šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Nasty, Arny.

0: Trojka, co umí rozhejbat vaši bránici.
1: Novou sochu prvního československého prezidenta odhalili ve dvoře Králové. U zoo se k nebi tyčí Tomáš Garrigue Safarik.
0: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
2: A bych to třeba ještě jedno.
0: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
3: Letní výběr v Kauflandu.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
3: Potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
5: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
6: Ať už fandíš Marvelu, Star Wars, Hvězdné bráně, Harrymu Potterovi nebo Hrám o trůny, patříš mezi nás. Přidej se k tisícům fanoušků Comic-Conu Prague, největšímu festivalu popkultury v Česku. Čekají tě hvězdní hosté, videohry, deskovky, cosplay i atmosféra, kterou jinde nezažiješ. 16. až 18. dubna O2 Univerzum Praha. Comic-Con Prague. Už 7 let plníme fanouškům jejich sny.
0: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

Chuck Norris na Evropě 2. Tady Chuck Norris. Kruhy v obilí jsou mým způsobem, jak říct světu, že si kukuřice někdy potřebuje lehnout.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: kde to stojí.
1: Komplikace jsou v 16.35 na D1 ve směru z Brna do Prahy. U Ostředku na 34. kilometru došetřují nehodu dvou aut. Dále se pozdržíte směrem do Prahy před Šmejkalkou na 25. kilometru, kde je omezení. Na trase z Prahy do Brna zpomalíte za Velkým Beranovem mezi 124. až 128. kilometrem. Je taky omezení, počítejte s 10 minutama navíc. Silnice 3 vázne před Olbramovicemi na tahu z Českých Budějovic do Prahy. Postojte si dále i v okolí Benešova. V obci Davle zasahují všechny záchranné složky v ulici Podračany, kde se srazil motorkář s cyklistou. Pozor i u obce Jirny, a to na silnici 611, došlo tady k nehodě dvou aut a silnice 34 vázne obousměrně mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U Velkého Rybníka se jezdí kvadlově a zdržení z obou směrů je minimálně na 20 minut. Tak buďte opatrní a šťastnou cestu přeju. Evropa 2.

0: vama je stále víkendová Evropa 2. Vetro se časem neudrží jenom na teploměru, ale vleze člověku i do nálady. Ostatně o tom by každý z vás určitě mohl vyprávět hodiny. Najednou vadí hlasité zvuky, pomalý výtah, každá další notifikace a hlavně člověk, který při 35 stupních pronese větu, mě je vlastně docela příjemně. Když je tělu horko, rychleji ztrácíme trpělivost, hůř se soustředíme a běžné drobnosti nás dokážou vytočit mnohem víc než obvykle. Část energie totiž spotřebujeme už jenom na to, abychom teplotu nějak zvládli a na klidnou diplomaci pak mnoho sil nezbývá, že? Proto v létě vznikají hádky kvůli klimatizaci, otevřenému oknu, tempu chůze nebo i kvůli tomu, proč někdo tak dlouho stojí ve dveřích. Nejlepší je tedy pít, držet se ve stínu a důležité rozhovory, pokud přijdou samozřejmě jako na přetřes, odložit na večer nebo případně na jindy, protože ve 3 odpoledne totiž nikdo není, když jsou ty příšerný vedra nad věcí. Je jen spocený a nebezpečně upřímný. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Maximum tvýmu.

0: Posloucháte Evropu 2 a na řadě jsou nové zprávy. Pojďme do nich, pokračuje Zuzka Kozáková.
1: Je to tak, hezké odpoledne u zpráv. Elektronické žádanky k vyšetření by v Česku měly začít fungovat od července příštího roku. Pacienti je najdou v mobilní aplikaci EZ-karta. Později mají být v digitální podobě i veškeré výsledky laboratorních vyšetření pacientů. Digitalizaci zdravotnictví členským státům nařizuje Evropská unie. Řidiče čekají při průjezdu centrem Prahy dlouhé kolony. Od pondělí 13. července začíná dlouhodobá oprava stropní desky odbavovací haly hlavního nádraží. Právě přes ní vede magistrála, která bude během letních prázdnin částečně neprůjezdná. Už tento víkend přestali jezdit tramvaje po Hlávkově mostě a autům se zavřel jeden jízdní pruh. Dva jezdci v sobotu zemřeli po nehodě v závodu silničních motocyklů Alpe Adria Championship na Masarykově okruhu v Brně. Navzdory okamžitému lékařskému zásahu jeden z jezdců svým zraněním na místě podlehl. Druhý jezdec byl v kritickém stavu transportován do nemocnice, bohužel i on nakonec zemřel. Okolnosti nehody policisté zjišťují. Zbytek víkendového programu pořadatelé zrušili.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dejte pozor na D1, a to ve směru na Polsko na 285. kilometru je odstavené vozidlo. Na D55 se na trase Hulín na Pajedla je sražená zvěř na 32. a půltém kilometru.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převládá oblačnost, místy počítejte s deštěm či přeháňkami, zejména na Moravě a ve Slezsku. Teploty nepřekračují 29 stupňů. V pondělí bude jasno až polojasno, přechodně oblačno pak v průběhu dne na severu a severovýchodě a na teploměrech naměříme od 27 do 32 stupňů Celsia. Ze zpráv Evropy 2 je to vše. Krátce po 17. pokračuje Kuba Štěpán.
0: A s čím si zpříjemníme další minuty, nabídnu Coldplay, Eda Sheerana, chybět nebude ani Machine Gun Kelly nebo Mirai s Evou Farnou. Tak krásnou neděli, tady je vaše Evropa 2.

0: Posloucháte Evropu 2. Dovolená má být chvíle, kdy konečně vypneme, jenže někdy se první hádka objeví ještě dřív, než vůbec opustíme město, že jo? Cesta totiž umí spojit všechno, co lidské trpělivosti příliš nesvědčí. Únavu, horko, hlad, časový tlak, vysoká očekávání a lehké podezření, že někdo určitě něco zapomněl. A pak stačí otázka, proč jsme nevyjeli dřív? Proč jedeme právě tudy, nebo kdo měl ty doklady zkontrolovat, a prázdninová pohoda má okamžitě první trhlinu. Často jsme navíc hlavou pořád ještě v práci a čekáme, že se do toho dovolenkového klidu přepneme okamžitě po nastartování auta, jenže mozek obvykle potřebuje trochu delší rozjezd než navigace. Dobrá zpráva je, že po příjezdu, vybalení a prvním pořádném jídle většina sporů rychle vyšumí. Většina vztahových krizí cestou na dovolenou má naštěstí jednoduché řešení. A to je dorazit a najíst se. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Hey, what's up, it's Jason Derulo.

0: Evropa 2. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Chuck Norris na Evropě 2.
1: Tady je Chuck Norris. Miss World pravidelně vyhrávám já, pokaždé v jiném převleku.

0: to stojí. Jak to vypadá na cestách? D1 směrem z Prahy do Brna vázne za Velkým Beranovem. Okolo 10 až 15 minut budete popojíždět mezi 124. až 128. kilometrem. Více auty i na průtahu Brnem. Když se podíváme opačným směrem D1 na trase z Brna do Prahy, tady se zpomaluje za Divišovem. Na 34. kilometru došetřují kolizi dvou aut, další zdržení je pak před Šmykalkou na 25. kilometru. Silnější provoz je na trojce z Českých Budějovic do Prahy. Nárazová kolona vás čeká před Olbramovicemi i okolí Benešova. Silnice 34 vázne obousměrně mezi Humpolcem a Pelhřimovem. U Velkého Rybníka se jezdí k Vadlově a zdržení z obou směrů minimálně na 20 minut. A v Praze se plní Kbelská ulice směrem do Letňan. I tady tedy počítejte s časem navíc. Tolik ze silnic. Damiano David nebo VR Domy. Okoření další minuty tady u nás na Evropě 2.
1: Moje léto na maximum.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Už jsme se tady bavili o trendu, kdy lidé jezdí na dovolenou kvůli filmům a seriálům, aby zažili to, co jejich hlavní postavy. Vedle toho ale roste klidnější varianta, a to dovolená podle knih. Tisíce lidí vyráží na místa, kde se odehrávají jejich milované romány, hledají hotely s knihovnami nebo pobyty, jejichž hlavní program zní úplně jednoduše číst a nikam nespěchat. Na rovinu, zní to docela dobře pro každýho, kdo už nechce denně nachodit 20 000 kroků a večer předstírat, že ho třetí vyhlídka ještě pořád baví. Tady je plán mnohem příjemnější. Ráno káva, pár kapitol, procházka, oběd a potom zase kniha. Žádné závody mezi památkami ani program rozepsaný po minutách, jenom klid, čas a příběh, který se vlastně odehrává někomu jinému. A to je na dovolené ideální. Drama ano, ale pouze takové, které můžete kdykoliv zaklapnout. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. Action. Novinky v kinech.
2: Tvůj příběh právě začíná.
3: V kinech je hrané zpracování animovaného hitu Odvážná Vajana, který před 9 lety urval 2 nominace na Oscara. A i přesto, že žádnou z nich neproměnil ve zlatou sošku, zaznamenal mimořádný úspěch u kritiků. Oceňována byla vizuální revoluce v animaci vody, silný příběh bez klasického prince a respekt polynéské kultuře.
4: Vykonáme hrdinský skutek.
5: Plujem zachránit svět.
4: Kryj tě záda.
3: Děj filmu sleduje nebojácnou dospívající dívku, která vyslyší volání oceánu a poprvé se vydá za hranice útesů svého ostrova Motunui s kdysi mocným polobohem Mauím, aby zachránila svůj lid.
4: Služba.
3: Ve filmu zazní oblíbené písně z roku 2016. Na nich se podílel skladatel Lin-Manuel Miranda, který se zapojil i do nové hudby prohranou verzi. Dwayne Johnson si zopakuje roli poloboha Mauího, kterého v animáku daboval. Tentokrát ale musel kvůli roli nosit 18 kilo protéz, vlasů a vycpávek. Jenom paruka vážila přes 3 kila navíc, když byla mokrá.
5: Maui, polobůh větru a moře.
4: Hrdina mužů.
3: Film Odvážná Vajana je právě v kinech. Martina Sokolová, Evropa 2.
1: Evropa 2. 80.
6: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Posloucháte Evropu 2. Na 18. hodinu připravila Zuzka Kozáková nové zprávy. Jdeme do ní.
1: Vítejte u zpráv. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Na místo v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Jak informují novinky.cz, Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy. Záměrem revize krizové obrané a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se bude v pondělí zabývat vláda. Ministr vnitra předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Ředitelství vodních cest chce za 1,5 miliardy korun prohloubit Vraňansko-Hořínský plavební kanál na Vltavě. Do 2 měsíců by mělo získat stavební povolení a začne hledat firmu, která práce provede. Začít by měli příští rok na podzim. Místem pak budou moci projíždět lodě s těžším nákladem.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Pozor si dejte určitě na dálnici D1. Na stém 11,5 kilometru ve směru na Brno máme odstavené nákladní vozidlo. Dejte pozor na D3, jedná se o trasu Mezno Kaplice a z té 1,5 kilometr je tu odstavený vůz a sraženou zvěř pak hlásí D55. Jedná se o směr na Napajedla a 37. kilometr.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: Převážně oblačno, místy s deštěm a teplotami do 29 stupňů. V pondělí pak bude jasno až polojasno. Může se objevit oblačnost a nějaká ta přeháňka zejména na severu a severovýchodě. Teploty se pak dostanou až k 32 stupňům Celsia.
3: Ano, je to tak, po 14 dnech, po celé léto, my prostě nezastavujeme. Pokračujeme s nejprestižnější hitparádou Evropa 2 Music Chart. A i dnes mám pro vás celkem 4 novinky. Podíváme se na 2 future hity, dáme si hudební zpátečku, jak to hraje venku, ale hlavně naservírujeme 20 nejúspěšnějších singlů současnosti, tak jak jste o nich rozhodli vy svým hlasováním přes naše stránky Evropa2.cz. Než se podíváme do aktuálního žebříčku, mám tady první dnešní novinku. O tu se postarala slovenská zpěvačka Anika Iris. Ta vydává po velkých hitech nový single, ten se jmenuje Morning Blues, ve kterém kombinuje chytlavý pop s hlubokou sondou do mysli chronického overthinkera. Overthinker je člověk, který nadměrně a úzkostlivě analyzuje minulost, přemítá o svých rozhodnutích a vytváří si v mysli nespočet katastrofických scénářů o budoucnosti. Tady ta skladba nabízí osvobozující nadhled nad vlastními úzkostmi a připomíná, že realita je často přívětivější než naše vnitřní scénáře. Tak se usaďte, já jsem Pavel Cejnar, začínáme první novinkou na tento týden.

dívá se Evropa 2, posloucháte Evropa 2 Music Chart a tohle z toho, co jste slyšeli, byla první novinka na tento týden. Annika Eris a Morning Blues. Hlasovat můžete až po skončení chart, pokud posloucháte ve čtvrtek v premiéře, pokud posloucháte v neděli v repríze, tak můžete hlasovat okamžitě. Hlasuje se přes naše stránky Evropa2.cz. Pojďme za druhou dnešní novinkou. Sebastian a Viktor tvoří švédské duo Jubel, které se poprvé spojilo na platformě SoundCloud kolem roku 2010. Hned od začátku měli jasnou vizi dělat hudbu, která se dobře tvoří a ještě lépe se v ní žije. Zlom přišel v roce 2018, když předělali hitovku Dancing in the Moonlight. Poté následovala obrovská hymna léta roku 2019 s názvem On the Beach. Nyní se duo vrací s trackem Ocean House, který kombinuje nostalgické melodie a euforickou dance-popovou produkci v písni, která je soundtrackem nekonečného léta a vzpomínek, které žijí ještě mnohem déle po tom, co letní měsíce skončí. Tak tedy druhá novinka na tento týden, Jubel a Ocean House. Pojďme do ní, Evropa 2.

Nevím, jak si to představujete vy, ale já. Takhle má vypadat hit léta. Jubel Ocean House na Evropě 2. Druhá novinka pro tento týden v nejprestižnější české hitparádě Evropa 2 Music Chart. Dvě novinky máme odkryty. Jak, jestli posloucháte ve čtvrtek v premiéře, tak po 20. hodině v neděli pro ně můžete hlasovat okamžitě. Ještě jednou, hlasování do naší chart je stále stejné. Hlasujete přes naše stránky Evropa2.cz. Pojďme do našeho žebříčku. Na místě 20. je novinka z minulého týdne. Shabuzi a single, který už nám pěkně dlouho swinguje v éteru Evropy 2 a není vůbec špatný. Je to prostě paráda. Minulý týden novinka, dnes místo 20. Maximum muziky. Evropa 2. A jak už jsem říkal, Shabuzi, Born to Die. Evropa 2, Music Chart právě teď.

to by se dalo dělat věcí, co? Místo 20. Shabuzi a Born to Die na Evropě 2 právě teď. Nikam neodcházejte, protože za chviličku si dáme pát týdne, který dostane stopku, protože je celkem 7 týdnů v hitparádě. Pozor, z páté pozice na 18 nám padá jeden song. Jaký to bude? Zatím neprozradím, dneska ho zahrajeme úplně naposledy. Na ten si musíte nějakou chviličku počkat, ale ještě předtím si zahrajeme místo 19. Tam ze 16 padá, myslím, že vynikající song, který je 5 týdnů v hitparádě. Jmenuje se Save My Love a já si myslím, že to je další skvělá letní záležitost, která patří do žebříčku Evropy 2 Music Chart a patří do našeho klasického éteru v létě v roce 2026. A jsou to Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love a vynikající záležitost. Posuďte sami, Evropa 2.

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Prosecco přesně v italském stylu?
5: To je Mionetto.
4: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
5: Mionetto.
4: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
5: Mionetto.
4: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
5: Mionetto. Víc než jen prosecco.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
7: Každý den, takže i dnes, sypeme na Evropa2.cz nálož toho nejlepšího z éteru Evropy 2.
8: Hele, milej divo, na tím chodí 14 dní a už je to její barán, hele.
7: Užívej si svý oblíbence zas a znova.
9: Tram, ta-da-da, tram, ta-da-da.
7: To nejlepší z éteru Evropy 2.
10: To jsme ho doběhli a líkovi.
7: Denně čerstvé v sekci pořady a záznamy na Evropa2.cz. To, co najdeš na Instagramu Evropy 2, nikde jinde neuvidíš. E2.cz, nejnabušenější instáč českýho éteru. Exkluzivní fotky a videa ze zákulisí vysílání Evropy 2. Unikátní příspěvky ze života moderátorů. Drby, forky, novinky a to nejlepší z našeho éteru. 250 000 z vás ví, o čem je řeč. Vy ostatní se přidejte, ať to víte taky. E2.cz. Držíme ti flek i na Instagramu. Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Užij si videoreporty z vymazlených akcí. Exkluzivní rozhovory se světovými i domácími stars. Pohledy do zákulisí Evropy 2 a spoustu dalších oblíbených actions. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.

to tak, jak jsem říkal před chviličkou, to, co jste teď slyšeli, je pád týdne na tento týden. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. Z páté pozice padají až sem na místo 18. Car Sleepers a Gerald Clark, single, který se jmenuje Strangers. 7 týdnů v hitparádě ani odcházejí do pomyslného zlatého kola. Car Sleepers si zasloužili vaši pozornost, líbili se vám, no ale že odejdou a budou mít na svém kontě i pád týdne, to jsme opravdu nečekali. Takže dneska jsme hráli naposledy. Za to místo 17. minulou 15. dneska velmi rádi zahrajeme, ale pozor, budeme hrát určitě i příští týden, teda pokud pro tuhle tu písničku zahlasujete. Music chart. Na místě 17. je kapela Činasky. Tu máme rádi, jejich single, který se jmenuje Selhání, už je taky 6 týdnů v hitparádě a je vidět, že se vám líbí. Nám samozřejmě taky. Tak pojďme do nich, pojďme si hrát. Činasky, Selhání, Evropa 2 Music Chart, právě teď.

0: Šinasky, selhání, šestý dnu parádě, dneska místo 17. A myslím si, že velmi povedený song. Zdravíme Michala, celou kapelu Činasky. Jedou mezi vámi po celé léto se svojí show, takže pokud se objeví někde ve vaší blízkosti, rozhodně neváhejte je navštívit, protože je to prostě skvělý. Ta muzika nabíjí, znáte ty texty a ještě prostě ten zážitek je normálně fenomenální. My je máme rádi, takže ještě jednou místo 17. Já bych i možná poprosil, abyste zahlasovali. Oni si zaslouží. Příští týden budou 7 týdnů v hitparádě, tedy budeme je hrát naposledy, pokud zahlasujete. Já bych zahlasoval, já bych je posunul do první desítky. Tady ten single si to prostě zaslouží. Pojďme na místo 16. Tam je minulá 13. Ariana Grande. No a dáme si zatím i 15. Dnes taky budeme hrát naposledy Muže, který se jmenuje Teddy Swims. Tak nikam neodcházejte, tohle je Evropa 2 Music Chart.
1: Evropa 2 Music Chart.

Ladí vás Evropa 2, posloucháte Evropa 2 Music Chart a to, co jste slyšeli před chviličkou, byl Teddy Swims. Místo 15. po 7 týdnech odchází z hitparády, takže pro tento hit rozhodně nehlasujte. Stejně tak nebudete hlasovat pro hit, který si pustíme právě teď, protože se jedná o první dnešní future hit. Eva Farna je prostě nezastavitelná. Track Vzpomeneš si s kapelou Mirai pořád patří mezi nejhranější v rádiích. Single Perpetuum Mobile rezonuje mezi fanoušky napříč sociálními sítěmi a ze singlu Big Mac se stal taneční hit, na který tančí tisíce lidí na sociálních sítích. Eva Farna má za sebou 3 vyprodané velkolepé koncerty v pražském Edenu, přičemž na nich oznámila vydání své nové desky ADHD Pop. Single Neříkej, co má se stát, je o touze naučit se pouštět kontrolu, důvěřovat procesu a životu, o přijímání toho, co život chystá, aniž bychom ho pořád měli potřebu plánovat a kontrolovat. Je v pohodě někdy bloudit nebo jít špatně, děje se to, co má se stát, říká Eva Farna o poselství singlu. Tentokrát s ní na písni spolupracovali Jenda Vávra, René Dank a Ronny Janeček, no a poslední jmenovaný se postaral také o produkci, stejně jako u všech posledních 3 singlů. Tak tedy první dnešní future hit, proto nehlasujte, Eva Farna, Neříkej, co má se stát, ten single je prostě božský. Zdravíme Evíku, díky za něj.

0: zasmání na konci songu je prostě skvělý. Je to zase něco, co v žádném songu jsem ještě neslyšel. A prostě to tam padlo. Padlo to tam jako ulitý. První dnešní Future Hit. Future Hit znamená hit, o kterém si myslíme, že bude velmi bodovat. A podle mě Eva, jestli se příští týden objeví s touto písničkou v naší Music Chart na, jako novinka, tak podle mě vystřelí na první místa, a to mi věřte. Prostě Eva Farná jede a my jsme za to rádi a držíme jí palce, aby to prostě držela v tomhle tom tempu i dál. Future Hit máme za sebou a pojďme na další příčku naší hitparády. Jdeme tentokrát na místo 14. Tam je takový lehký padáček z desítky. Dva týdny v hitparádě. Lovesick a Michael Schulte. Tady je Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

Michael nebo Michael Schulte, Love Six a místo 14. Posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart a my jdeme na 13, pro kterou nebudete hlasovat. Po 7 týdnech dnes naposled hrajeme single, který padá ze sedmičky. Ze sedmičky na 13 a je to Charlotte Gotts, Into Deep, a myslím si, že tuhle písničku víc uvádět nemusím. Opět jí to sluší v naší hitparádě. Tak pojďme, volume doprava. Charlotte Gotts, místo 13. pro tento týden.

Charlotte Gott, Into Deep, místo 13. Že by šťastná 13. Nakonec účinkování v naší hitparádě Evropa 2 Music Chart. Je to samozřejmě možné, protože pro Charlotte Gott Into Deep už nehlasujte. Po 7 týdnech s hlavou vztyčenou odchází z hitparády. Po 7 týdnech vždycky singly odcházejí. Tak, my si dáme místo 12. a hnedka zatím místo 11. Ale ještě předtím bych chtěl říct, že hlasování, pokud posloucháte premiéře ve čtvrtek, bude po skončení chart spuštěno, tedy bude spuštěno úderem 20. hodiny. Pokud posloucháte nedělní repeté, tak můžete hlasovat klidně hned. Hlasuje se přes naše stránky Evropa2.cz. Bez vás bychom to neupekli, bez vás by hitparáda nebyla hitparádou. Tak zahlasujte a pošlete svého favorita na špici žebříčku nejprestižnější české hitparády Evropa 2 Music Chart. Tak tedy dvě místa za sebou. Postup ze 17 na 12 zaznamenal Avalon Rockstone single Vertigo a hnedka si dáme 11. Minulá 18. Nessa Bird a single, který se jmenuje Buffalo 66. Evropa 2.

0: Europa 2, 88.2 a 105.5 FM. Maximum možný. Evropa 2, Music Chart.
1: Ano, jistě, pokračujeme v krasojízdě, čeká nás druhá část dnešní hitparády Evropa 2, Music Chart. Před sebou máme ještě dvě novinky, máme ještě jeden future hit, samozřejmě hudební zpátečku a jak to hraje venku a 10 nejúspěšnějších singlů současnosti, o kterých jste rozhodli vy svým hlasováním přes naše stránky Evropa2.cz. Jenom připomínám, že hlasování je spuštěno úderem 20. hodiny, pokud posloucháte ve čtvrtek premiéře, pokud posloucháte reprízu v neděli, můžete hlasovat okamžitě přes naše stránky Evropa2.cz. Ale pojďme za třetí novinkou na tento týden. Na úspěch megahitu How Beautiful This Life Is, který se stal oficiální písní největší charitativní akce v Belgii, navazuje oblíbený zpěvák Bear květnovým EP. Nové písně přivezejí do Prahy, kde chystá intimní koncert v klubu Café v lese už na podzim. Přesně to je konkrétně v pondělí 19. října. Speciální pozornost byste měli věnovat titulnímu tracku Yesterday, Today, Tomorrow, který dokonale představuje zpěvákův odvážný projekt plný komplexních emocí. Tak tedy Bear, Yesterday, Today, Tomorrow a třetí novinka na tento týden. Pojďme do ní. Pohodovej den vám všem z hitparádou Evropy 2.

skvělý hudební počin. Třetí novinka na tento týden. Přesně takhle se jmenuje Burr, Yesterday, Today, Tomorrow a myslím si, že je vynikající věc. Zahlasujte a pošlete tohle z toho zpěváka do aktuálního žebříčku, je to jenom na vás, protože vy jste toho všeho strůjcem. Třetí novinka za námi, čtvrtá před námi. Mladý, 21-letý zpěvák David River. Vlastním jménem David Pejčoch vydává svůj nejnovější single s názvem Empty House. Skladba, která kombinuje moderní baladový zvuk s introspektivním textem, vznikala na songwriting kempu Jendy Vávry. Na produkci se podílel nizozemský producent Owen Voss a na samotné skladbě se podílel David River s Lindou Paškovou. Jinak, abyste věděli, tak single Empty House je hluboce osobní zpovědí, která otevírá téma dospívání bez otce a vyrovnávání s jeho tragickou smrtí. Název skladby je metaforou pro prázdnotu, která v Davidově životě zůstala a pro prostor, který musel vyplnit vlastní silou. Píseň v sobě nese bolest ze ztráty, ale zároveň vykresluje křehké obrazy alternativní reality, chvíle a zážitky, které otec se synem mohli zažít, kdyby jim osud dopřál víc společného času. Nejsilnější moment celé skladby přichází v jejím závěru. Tak si ji pořádně poslechněte, zahlasujte. Je to čtvrtá novinka na tento týden. David River a Empty House na Evropě 2. Max

0: čtvrtá novinka na tento týden. David River, Empty House. To jsem musel nechat dohrát až do konce. Tak všechny čtyři novinky známe, můžete hlasovat ve čtvrtek po skončení chart, tedy za necelou hodinu. V neděli můžete hlasovat okamžitě, hlasování otevřeno na našich stránkách Evropa2.cz. Tak pojďme zpátky do žebříčku, jdeme na místo desáté, kde je šplhoun týdne a já se vůbec nedivím. Tady ten frajer mě doslova podkosil svým hudebním uměním kolena, když jsem koukal s otevřenou hubou, takhle na rovinu to můžu říct, minulý rok na festivalu Beats for Love, John Summit tam vystřihnul takovej skvělej set, že jsem byl úplně vedle a když jsem zjistil, že je u nás hitparádě, tak já osobně bych okamžitě zahlasoval a je vidět, že se líbí i vám, protože z místa 20. ho posíláte na desítku a jak už jsem říkal, je to postup týdne. John Summit, Lavinia a single, který se jmenuje Shadows. Z 20 na desítku, šplhoun týdne.
1: Evropa 2 Music Chart.

Summit, Lavinia, Shadows a šplhoun týdne, tedy postup týdne, hit parádě Evropa 2 Music Chart. Tak teda nevím, jestli to je náhoda, ale jak říká kartářka Blanka, náhody neexistují. John Summit a Timmy Trumpet, velký headlineři festivalu Beats for Love, ne tedy letos. A my je máme pěkně takhle za sebou. Možná, že nám tím chtějí něco říct. Tak tedy John Summit a Lavinia, ještě jednou šplhoun týdne na místě 10. Z 20 se vystřelili, díky vám, vašim hlasům. No a z 12 na 9 opět vystřelili Timmy Trumpet, Oaks a single, který se jmenuje Not The Place. A taky skvělá věc, Evropa 2.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: pořád posloucháte nejprestižnější českou hitparádu Evropa 2 Music Chart. To, co jste slyšeli před chviličkou, bylo místo 8. Stagnace od minulého týdne, 3 týdny v hitparádě, Damiano David a The First Time. My se teďka podíváme malinko zpátky v čase, pro tento hit nehlasujte, protože dáme si hudební zpátečku. Konkrétně se podíváme do hitparády Evropa 2 Music Chart, která se vysílala 7.7. roku 2022. Abyste měli představu, tak šplhounem týdne se stal Vojtáno se singlem Nikdo. No a na špici žebříčku na 3. místě Andy Cermak. Single se jmenuje Let Me In. Na 2. místě Sebastian se singlem Tvý jméno. No a 1. místo si zahrajeme. Tam je velmi úspěšná parta, já je miluju nade vše, tak schválně si podle prvních taktů poznáte, o koho konkrétně kde. Kdo vyhrál v roce 2022 7.7. hitparádu Evropa 2 Music Chart?
1: Evropa 2 Music Chart. Hudební zpátečka.
0: Tak kdo to je? Pamatujete si? No jasně, Swedish House Mafia, Connie Constance a single, který se jmenuje Heaven Takes You Home. 1. místo z roku 2022.

Pro tento hit nehlasujte, to byla hudební zpátečka z roku 2022 a vítěz hitparády Swedish House Mafia, Connie Constance a Heaven Takes You Home. Zpátky do žebříčku, protože před sebou máme dvě novinky z minulého týdne, pěkně za sebou, takže místo sedmé a místo šesté. Na sedmičce jsou Krištof a Dominik Alagia, Půlnoční hřích, a na místě šestém BB Rexa a David Guetta, Sad Girls. Pojďme si je pěkně zahrát. Pokud chcete hlasovat, můžete. Pokud posloucháte ve čtvrtek premiéru, hlasuje se až po 20. hodině, tedy po skončení celé hitparády, celé chart. V neděli můžete hlasovat okamžitě, hlasuje se přes Europa2.cz. Europa 2. Maximum muziky. Europa 2 Music Chart.

0: Evropa 2 Music Chart v plném proudu. Před chviličkou dohrál single na místě šestém, novinka z minulého týdne BB Rexa a David Guetta. Single, který se jmenuje Sad Girls. Než si dáme páté místo, opět si odpočineme od hlasování, protože mám tady druhý dnešní future hit. Během posledních dvou let se Miles Smith etabloval jako jeden z nejzajímavějších umělců ve Velké Británii. A teď pozor, nazbíral víc než 4,7 miliardy přehrání po celém světě, přilákal víc než 23,5 milionů měsíčních posluchačů na Spotify a získal cenu Brit Rising Star Award za rok 2025 a obdržel spoustu dalších skvělých cen. Miles Smith, o tom tady pochybovat nemusíme, udělal mnoho velkých hitů a je tady hit další, se kterým zatím boduje ve světě. Je to druhý dnešní future hit a uvidíme, z kdy se dostane do naší hitparády a našeho vysílání. Tady Miles Smith a druhý future hit se jmenuje Heaven.
1: Evropa 2 Music Chart. Future hit.

0: Já jsem to říkal, je vynikající. Miles Smith a Single Heaven, pro který nehlasujete, to byl druhý dnešní Future hit, který funguje venku a já bych dal obě ruce, možná všechny čtyři končetiny za to, že za chviličku se objeví i v našem nejprestižnějším žebříčku Hit parádě Evropa 2 Music Chart. Pojďme zpátky do našeho... K našim nejlepším singlům, o kterých jste rozhodli vy svým hlasováním, a jdeme na místo páté. Tam je, tuším, minulá šestka, tedy mírný poskok nahoru. Rasmus, Nico Wilhelm a single, který se jmenuje Break These Chains. A je taky skvělej. No prostě ty pecky, které jsou na špici v hitparádě, jsou prostě neuvěřitelný. Tak pojďme si je poslechnout, pojďme si je dát a vy hlasujte, je to na vás. Maximum
1: muziky. Evropa 2.

Ladí vás Evropa 2, posloucháte hit parádu Evropa 2 Music Chart, Rasmus a Nico Wilhelm. Místo páté na tento týden. No a před námi je čtyřka. Za chviličku se podíváme, jak to hraje venku. Tedy mrkneme do zahraničních hitparád a mám tady velkou pecku. Podle mě jedna z největších rádiových písniček na léto roku 2026. Není to úplně jako, no já nebudu nic prozrazovat, dáme si to za chviličku. Teď bramborové medaile. Za mě, když zůstanete pod stupně vítězů, tak je to takový jako k naštvání, ale čtvrté místo z té celé dvacítky není vůbec špatná věc. Kapela, kterou milujeme tady na Evropě 2 a já osobně bych se trošku za ně přimlouval, abyste je natlačili do té aktuální trojky, protože oni si to prostě zaslouží. Minulý týden byli na čtvrtém místě, tento týden taky čtyřka, tedy stagnace, jsou celkem kolik, 4 týdny v hitparádě, samý čtyřky, čtyřka tento týden, čtyřka minulý týden, 4 týdny v hitparádě. Kdo to je? Jsou to skvělí Silver Spoons a Aiko a single, který se jmenuje Meduza. Dnes místo čtvrté.

0: čtvrté místo bramborové medaile na tento týden, Silver Spoons, Aiko, Meduza. Než se podíváme na stupně vítězů, než si to zrekapitulujeme pěkně a než si řekneme, kdo vypadl z minulého týdne, pojďme se podívat do zahraničních hitparád. Americký hudebník a textař Sombr vydal nový single, který se jmenuje My Body Is Ready. Teprve 20-letý Shane Woos, který pod jménem Sombr vystupuje, si celou svou kariéru vybudoval úplně sám od nuly, když své první písně nahrával v provizorním ložnicovém studiu v Manhattanské čtvrti. Do širšího podvědomí se zapsal především přelomovým megahitem Back to Friends, který opanoval první příčky českých i globálních žebříčků. A pozor, udržel se celý rok v prestižní hitparádě Billboard Hot 100 a nazbíral miliardy streamů. Svou novou intimní zpověď si Sombr opět sám napsal i zprodukoval. V textu se bez obalu dotýká vnímání vlastního těla, sebeúcty a vnitřních tlaků, se kterými se mladá generace potýká, a nabízí tak překvapivě upřímnou reflexi vlastních nejistot. Pro tento single nehlasujte, je to pohled do zahraničních hitparád. Tady ten single venku už nějaký týden funguje.
1: Jak to hraje venku?
0: Sombr, My Body, It's Ready. Doufám, že i vy jste ready na tady ten single. Tak pojďme do něj, Evropa 2.

0: Vlády isn't ready, je to bourák 20-letý a jestli to nahrál někde v ložnici, tak jako klobouček dolů, sombr a tady ten single, který už funguje nějaký pátek venku a my se těšíme, až zavítá do našeho éteru Evropy 2, protože za mě je to pecka, která k nám do playlistu rozhodně patří. Dnes se podíváme na místo třetí, tedy bronzové medaile. Pojďme nahlédnout do našeho žebříčku, kdo z minulého týdne vypadl, kdo nedostal od vás hlasy. Vypadla novinka z minulého týdne, což nechápu, je to naprosto fenomenální věc. Avener featuring Alternate, single se jmenuje Starlight a podle mě o této písnice ještě uslyšíme. Nechápu, že od vás nedostali hlasy, je to prostě pecka. No, hnedka jak přijdu do normálního vysílání, taky musím pustit, protože podle mě to je nějaká chyba, nějaký šotek v hitparádě, že to vypadlo, ale je to na vás, vy o tom rozhodujete svým hlasováním. Tedy vypadávají Avener, Alternate a Starlight. Dále Afrojack, Sia, David Guetta a Awake Tonight. Dále vypadla Mayla a Crying to God. A po 7 týdnech taky Ale Farben a René Miller. Pojďme na místo třetí. Na místě třetím je minulá trojka. Takže stagnace v hitparádě. 3 týdny v hitparádě, zase ty trojky vedle sebe jsou Dara a Bangaranga. Místo třetí.
1: Evropa 2 Music Chart.

0: tvoje tempo, co? Místo třetí, Dara, Bangaranga, Bangaranga, pardon, malinko jsem se nechal uníst. Místo třetí, skvělé, no, má to na to, aby to vyhrálo hitparádu, ale o tom rozhodnujete vy svým hlasováním. Pokud posloucháte premiéru ve čtvrtek, hlasuje se už za chvíli po 20. hodině. Pokud posloucháte reprízu v neděli, hlasujete okamžitě. Místo třetí, Dara, Bangaranga. Dnes si dáme druhé místo, pojďme si zrekapitulovat, co jsme dneska všechno zahráli. Tak nejdříve novinky. Novinkou číslo jedna je Annika Eris a Morning Blues. Novinkou číslo dvě Jubel a Ocean House. Novinkou číslo tři Bear, Yesterday, Today, Tomorrow. A novinka číslo čtyři David River a Empty House. No a pojďme do žebříčku. Na místě 20. Shabuzi a Born to Die. Místo 19. Kygo, Khalid, Griffin, Save My Love. Na místě 18. je pád z minulého týdne, ale pozor, naposled hit parádě, nehlasujte už. Car Sleepers a Gerald Clark a Strangers. Místo 17. Čina z Kyselhání. Místo 16. Ariana Grande. Na místě 15. opět nehlasujte, Teddy Swims, Mr. No, Idol. Na místě 14. hlasovat můžete, teprve dva týdny v hitparádě je Michael anebo Michael Schulte a Love Six. Na místě 13. opět single, který nám vypadává po 7 týdnech, Charlotte Got Into Deep. Na místě 12. je Avalon Rockstone a Vertigo a místo 11. Nessa Bird Buffalo 66. Na místě 10. je Šplhoun týdne, John Summit a Lavinia Shadows, místo 9. Timmy Trumpet Oaks a Not The Place. Místo 8. Damiano David, nebo Damiano David, jak chcete, The First Time. Místo 7. novinka z minulého týdne, Krištof, Dominique Alagia a Půlnoční řích. Místo 6. opět novinka z minulého týdne, Bibi Rexa, David Guetta a Sad Girls. Na místě 5. Rasmus a Nico Wilhelm, Break This Chance. Na místě 4. Silver Spoons, Aiko a Medusa. A teď stupně vítězů. Trojku jsme zahráli před chviličkou, Dara a Bangaranga. No a na místě 2. Kdo pak je na místě 2? Teďka už odkryjeme tak trošku, kdo zvítězil hitparádu. Takže na místě 2. je minulá jednička. Antonín Herbeck, Brandon, single, který se jmenuje Under Your Skin. A je taky skvělej. Pojďme do něj, Evropa 2.
1: Evropa 2 Music Chart.

Druhé místo na tento týden Antonín Herbek a Brandon Under Your Skin a je jasný, kdože vyhrál hit parádu Evropa 2 Music Chart na tento týden. Jsem rád, že jste poslouchali, nezapomeňte zahlasovat, protože hit paráda Evropa 2 Music Chart je pro vás i v létě. Minulý týden jsme vynechali díky festivalu Beats for Love, ale teď už to posvinguje týden co týden. Vždycky ve čtvrtek v premiéře, v neděli v repríze mezi 18. a 20. hodinou. Nezapomeňte hlasovat, hlasuje se po skončení dnešní chart, tedy ve čtvrtek, pokud posloucháte premiérově od 20 hodin, v neděli můžete hlasovat takřka celou hitparádu a hlasuje se až do úterního poledne. Tak pošlete svůj hlas svému favoritovi přes naše stránky Evropa2.cz. Zejny se loučí, mějte se hezky. Minulý týden jsme se bavili na festivalu Beats for Love a říkal jsem, že tady ten single, který pro tento týden zvítězil, se mně líbí. Měli jsme tak jako diskuzi o něm a je prostě skvělé a jsem rád, že se líbí i vám. Tak tedy na prvním místě Madonna, Sabrina Carpenter a Bring Your Love. Mějte se nádherně, užívejte léto, budeme rádi, když ve vaší společnosti bude Evropa 2 a já se těším zase za 14 dní, příští týden bude někdo jiný, víte, máme tady takovej prázdninovej letní režim. Tak tedy první místo Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love, Sejny se loučí, mějte se hezky, skvělé léto vám přeju a skvělý večer, ať jste kdekoliv s kýmkoliv a děláte cokoliv. Tak mějte se hezky, ahoj!

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Vojtáno a Arne Anasty, krásný večer posluchačům i
1: vám. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Skvělý zážitek jsme měli s Arnem Vojtí, byli jsme na Karlovarském festivalu, jak dobře víš, Arne nemá rád doteky, ano. Měl ručičku.
2: Takhle, nemám rád doteky.
1: Od chlapů
2: a od cizích lidí a od známých chlapů.
0: Když se fotíš, tak to vypadá
2: ano,
0: jako když
2: dodržuju
1: bezpečnou zónu.
0: Je to takový zorbing v podstatě dvou lidí vedle sebe, v té kouli takové. No a teď si představ, že Arny měl ručičku na ručičce své přítelkyně, já jsem dal pozornost Arnyho nikam pryč a vyměnil jsem si tu ručičku s tou přítelkyní a začal jsem ho škrapkat na patičce. Načež Arny se otočil zpátky, začal mi něco říkat, asi tři slova, a teď mi sjížděl přes ty jeho brejličky, přes tu ruku a najednou si všimnul, že na něj dávám hrábě. Ten vystřelil normálně, to, jak ještě Jan Železný házel o štěp.
2: Jak jo? Chtěl loket za to. To je tak nechutný.
1: Je to hrozný. U tebe to je na terapii.
0: Víš, co bylo první, co dělal? Scháněl dezinfekci.
2: Jako fakt. Ne.

0: Evropa 2 nedělní brzda, dneska ještě bude soutěž, to si řekneme za malý okamžik, ale dneska jsme to otevřeli zároveň i dotykama. Mezi mnou a Arnem takovýma nechtěnýma a ty si Vojti říkal, jo, tak to vám povím.
1: Ano, doslova jsme se dotkli historky, kdy Nasty se dotknul ruky Arnyho. Já tady mám trošku ještě peprnější zážitek, Arny, nevím, jak by se s tím popasoval. Myslím, že to by byla tvoje smrť, jak se říká v pohádkách. Hele, situace byla taková, byli jsme v pubertě, v Litoměřicích, oslava pálení čarodejnic a vždycky za městem se pálili, že jo, ohně a chlastalo se prostě, no. No a tak jsme tam různě v přírodě polehávali, balili jsme holky a tak. A došlo k situaci, že já se svým nejlepším kámošem jsme balili tu též ženu, holku. Zbalili jsme ji tak jako na půl fakt doslova, protože ležela mezi náma a na střídačku se s náma líbala. A nám vlastně, jak to, nám to přišlo jako legrač, my jsme nebyli nějak zamilovaný, jako, takže nám to přišlo jako, jako zajímavá věc.
2: Maria.
1: A ona odešla... A kámoš to věděl a já jsem to nevěděl. A on se ke mně jako nahnul a začala líbačka a najednou mně to přišlo nějaký, že to není dobrý. Neměl fous ještě, to byla jako puberta raná, takže a měl dlouhý vlasy, takže to bylo matoucí. Jo. A byla tma, samozřejmě. Ale přišlo mi to tak jako špatná pusa prostě, tak jsem otevřel oči a vidím toho kámoše mýho. Otrhnu, říkám, ty vole, co to je, co se děje? Ona je pryč, jako. A on, no co je, ona asi zdrhla. A dělal ale tak špatně překvapený. A samozřejmě mi v zápětí přiznal, že to on o tom věděl, že ona odešla a já jsem to fakt hoši přísahám nevěděl a myslel jsem, že to je ta slečna.
3: Pak si napsal galantního Jelena.
1: A přesně, a vznik největší hit. Takže zdravíme Radka do Litoměřic, ty prasáku.
3: Dobrý den, kozy ven.

0: Každopádně nedělní brzda, Vojtáno, Arny a Nasty. Málo kdy se stává, že něco rozdáváme v našem driveu, to je název těch 120 minut, které tady produkujeme v neděli a v úterý. Nicméně dneska tomu tak je. Rozdáváme 4 stupenky na akci Evropa 2 Comedy Tour a DJ Dance Night v pátek 24.7., což už je za humny, říkám to správně.
1: Za chvíli, jo, a i za humny to je.
0: Potřeba jenom dodat, že tuto soutěž vám přináší Vlny Music Agency, což už vlastně ty vlny v tom názvu budějí tu zvědavost a to, že to bude stát za to. My tři tam budeme, bude tam Peťa Říbal a nakonec tam budou i naši oblíbení DJové, DJ Flux, nebude tam chybět Andrea Pomeje, no prostě bude to party na úrovni, no a vy tam taky nesmíte chybět. Ještě tam bude Michal Burian, ikona, DJská ikona. Já jsem ho několikrát viděl jako malýho a potom vlastně, když jsem nastoupil na Evropu 2, tak jsem ho tady potkal. A normálně jsem dostal klepačku kolen.
2: Aha, krásný.
0: A když už říkám klepačka kolen, tak to tak jenom předhazu, že možná dáme i soutěžní otázku. Arny, nechám to na tobě. Vyber, co to bude.
3: Tak já bych v tuhle chvíli asi vyzval, ať nám někdo zavolá, ne?
0: A
3: pak bych dal to otázku.
1: Dobrý nápad, to fixuj.
0: Dobře, tak ale vzhledem k tomu, že rovnou někdo volá, tak bereme. Ahoj!
4: Čau, tady Martin Olomouc.
1: Ahoj Martine.
0: Nazdar, máš hezký příjmení teda. To se...
3: Martin Olomouc.
0: Se dovolal. Martine, máš rád humor, máš rád stand-up?
4: Jo, docela jo.
0: Máš rád i DJ, občas si zapaříš, zatrsáš.
4: A tak to je spíš pro manželku.
0: To, jo, hele,
3: to nevadí, každý tak třeba jí vemeš sebou na výlet. Aha. Pokud uhádneš, a ty to Martine uhádneš, kde se odehraje akce, kterou tady Nasty anoncoval? Dáme ti tři možnosti. Za prvé, je tam známý český hrad, jo, ještě poradíme. Za prvé, Předloktí, Zánártí, Loket, počkej, dám ještě tři možnosti. Prostě Kotník, v který části těla, a tam to fakt není, co ti teď napadlo, se odehraje tahle akce.
4: Bych si typl ten Loket.
3: Skvěle!
0: Správně, Martin Olomouc vyhrává 4 vstupenky. Koho tam vezmeš?
3: Takhle, pojedeš tam, ono to je trošku z ruky s Loktem, z Olomouce.
4: Je to malinko z ruky, ale to nějak vyřeším.
3: To je super.
4: Určitě vemu manželku. Aha. A kolik říkal, že je těch lístků?
0: 4. Máš tam ještě 4. Dvojku, no jasně.
4: No, tak ještě asi nejspíš nějaký park na Ombemu.
1: Hezky.
3: No jasně.

0: Ano, pojďme ještě říct, co se tam bude dít v rámci téhle show, protože on to nebude zdaleka jenom stand-up.
1: No jasně, tak to je to naše originální show, kde je i tanec, i vlastně nahlídnutí do kuchyně komediální. Hmm. Do toho tam, jak jsme říkali, budou DJs, bude tam dokonce i originální.
0: A tak hlavně Vojtáno, nebuď zbytečně skromný, hlavně Vojtáno tam zahraje nějaký svoje fláky.
1: Tomu jsem se chtěl vyhnout, ale je to tak, zahraju své
0: interakce
1: hity.
0: Interakce s publikem, soutěžíme, je to fakt sranda, jako je to originální program, si myslím.
2: No, takže
3: to,
2: teď
3: to... Super, to se budu těšit.
2: Tak, ale to... Ale my se na tebe těšíme. Jak vypadáš jenom, aby jsme věděli, když tam dorazíš?
3: Ty vole, jsem docela prostorově jinak řešen.
0: Jinak řešen, takže si chlap.
3: Jsem, no.
0: Tak to je v pohodě. Tak
2: to jsi poznal až teď, jo, teda.
0: No ne, tak jako, že jsem myslel chlap jako velký, chlap jako hora, jako.
2: Jo, jo.
0: Že jo?
1: Tak budem koukat po chlapech jako hora
3: a... Jo, mám tupek jako říp.
0: Tak ho ještě přikrm do té doby.
1: Ať to poznáme.
2: Hej, měj se krásně, my ti gratulujem. Zatím čau, čau.
3: Dobrá, díky moc, čau.
2: Čau. Brzda.
4: Instagram Evropy 2 je plnej hvězd, novinek, ale taky rádiových fejlů.
5: Ježíš, mě tam skočí nějaká tabu. Ježíš, já nemůžu číst otázky, já to nevidím.
4: Musíš. A pohledů do zákulisí vysílání.
6: A bobinka tady vedle mě je nevyspaná.
4: Už skoro 400 tisíc lidí to ví.
5: To je moje show.
4: Dej taky follow E2.cz.
7: Nazdar přátelé, ukážu vám pár tričků. Začínáme.
4: Evropa 2. Držíme ti flek i na Instagramu.
5: Vždycky to byla moje show.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Zpátky k muzice.
9: Evropa 2.

0: jakoby show.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Nasty, Arny, Vojtáno, jsou tady naše fake news, prosím tě, Nasty, udělej mi bublaninu. Arny, naši fotbalisté na světovém šampionátu zklamali. Je to hold ta naše stará dobrá depresentace.
1: Tak to ale bohužel pravdivý. Jiří Paroubek se skutečně podívá do MMA klece a nastoupí k zápasu proti Marku Ebenovi. Marek má prý v plánu Paroubkovi zasadit tvrdý hák na bradavici.
2: Nová statistika ukazuje, že muži v nevěstinci si vždy dají alespoň jednu minimální dávku alkoholu. Tedy každý z návštěvníků si dá minimálně jednoho panáka na kurváš. Brzda.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: will. I watch her go on a long cold night. I expect she'll never leave my mind. And I walk round broken, skeptical, hoping one day she'll return to my side.
1: I v tuto chvíli na Evropě 2 můžete být s námi interaktivní, když se dovoláte do brzdy a zadáte nám 4 slova, na jejich základě my vytvoříme 3 básničky do dalšího vstupu.
2: Takže 257-400-888.
1: Buďte kreativní, nebojte se nám to udělat těžký, my ty slova zakomponujeme do 3 básní, který pak vypálíme zpátky do éteru. Haló?
3: Čau, tady David.
2: Nazdar, David. Davide.
1: Čau.
2: Odkud seš?
3: Z Jihlavy.
2: Co děláš v životě?
3: Teď cestuju v autě akorát. Přesouvám se z chaloupky do Jihlavy.
1: A chaloupka taky na Vysočině nebo někde?
3: Chaloupka taky na Vysočině, přesně tak.
1: Takže pohodička, neděle večer.
3: Jo, na Vysočině je krásně totiž.
1: Ano, ano.
4: Ano, víme.
2: Tam příští týden shodou okolností omylem jedu závod na kole. Chtěl jsem jít závod na 60 km, kamarád říká, já pojedu s tebou, říkám, to je skvělý, on říká, tak tam dáme 105, ať si to užijeme, já říkám, tak jo, a teď mi napsal, že nepojede, takže já jsem se zaregistroval a jedu 105 kupy.
4: Tak třeba to omylem vyhraješ.
1: Tak Davide, ano?
3: Kde to je ten závod?
2: Přímo v Novém městě na Moravě.
3: A jo, super.
2: Tak
4: děkuji. Máš soupeře, si myslím, teďka, Nasty, jo? Jsi namotivoval.
3: Na kole právě, no.
4: A, podívej.
1: Super, tak kluci, pak si to řeknete, pojďme na ty básničky. Tak. Že já na kole nejezdím.
4: já to taky neovládám.
1: Davide, 4 slova, slovesa, příslovce, příušnice, něco nám sem pošli, ať to nemáme jednoduchý.
3: Jo, tak mě napadlo třeba sičák.
1: Sičák.
4: Sičák nebo fičák?
2: Nebo hasičák.
1: Sičák.
2: Sičák.
3: Sičák s jako Simona.
4: Jasně, díky.
2: Ano.
3: Potom třeba hladový.
1: Super.
3: Tryskáč.
1: Ty jo. Aha,
2: dobře jdeš.
3: A hlaholice.
4: Tak kamaráde, to je normálně vzor, to jsme si vždycky přáli, aby nám někdo nasypal takhle různý slova, aby tam bylo i přídavný jméno, neuvěřitelný.
1: Jako... A jsou, většinou lidi nám říkají věci, které zrovna vidí. Viděl jsi něco z toho, sičák hladový, tryskáč hlaholice?
2: Já jsem si, jestli v hračkářství, ale tohle úplně je, kde jsi to sebral?
3: Ani jedno jsem neviděl, čistě z patra.
4: No super, to je rád hra, fakt super, moc děkujem, dobře. Protože to je jedno z originálnějších zadání, jsem zvědavý, jak se s tím popasujem a jestli i ty jsi zvědavej, tak si nech naladěný super rádio a za pár minut to tam pošlem.
1: A přejeme ti hladký přistání tím tryskáčem a pak to řekneme hlaholicí všechno.
3: Jo, a na stimu hodně zdaru do cyklozávodu.
2: Děkuju, super. Budu se tam na tebe těšit, předpokládám, že si přijdeš podívat.
3: Mohl bych, no, to je pravda.
2: Namazat mi přihazovačku.
1: A nám s Vojtánem žádný zdar, nic, on má jebat.
4: My jsme cyklisti. No jo, my to berem.
1: Tak Davide, poslouchej nás ještě pár minut a budou básničky. Já, čau, díky.
4: Díky.
3: Díky, čau.
4: Ahoj. Jakoby show.

0: Takže dáme a pánové, byla to strašná rychlost. Je tady nedělní brzda. Dostali jsme 4 slova od našeho posluchače. Ta slova od Davida z Jihlavy byly syčák, hladový tryskáč a hlaholice. A z těchto 4 slov jsme tady napsali básně. Kdo půjde jako první, hoši?
1: Já klidně půjdu. Tak, z těch slov je jasný, že to musí být o sexu, tak to je...
0: Aha, jasný. Tak to já nemám teda.
1: Zaspomněj jde hlaholice.
2: To bude večírek.
1: Hlaholí mi do palice. Jsem pro ní jak tryskáč, rychlý, silný, hladový. Už si chystá piskáč a ten mi prý napoví. Vystříknu jak hasičák, takovej jsem já sičák.
0: Piskáč je dobrý, teda musím říct, to je jako...
2: Hasičák, tak...
0: Tak je.
2: Já to mám v jedný větě skoro všechno. Hladový syčák z tryskáče vyskáče, dopadne na holicí strojek a toto píšu hlaholicí v stoje.
1: Wow.
2: Co je?
1: Hezky. Je tam všechno, já jsem ani nestačil počítat, zřejmě, jo, nádhera, Arny.
0: Teď startuje mistrovství světa v motokrosu v básních. No, já nevím, jestli to bude rýmovat, já jsem to nestihl.
1: Krosuj,
2: pojď. To nevadí.
0: Na kole jede David, chtěla se ho zbavit. Nikomu nic nepoví, že má nohy hladový. Když šlapal kolem mekáče, tak funí potí neskáče a zaparkoval tryskáče. Předbíhá jako syčák, mluví jak vycákaný hasičák.
1: Ale
0: on je asi na palici, když objednává hlaholicí. Naštěstí děj se děj, za pultíkem byl Cyril a Metoděj.
1: Ale já myslím, že jsme se s tím popasovali.
2: A jak nám to šlo dobře přes piskáče.
3: Jakoby show.

0: Nedělní brzda na Evropě 2, Nasty Arny Vojtánu, je tady náš Samofor, přesně v 21 hodin na téma Ledvinka. To je téma, které nám zadal Vojtáno, aby jsme na to vymysleli vtipy.
1: Tak
2: já si klidně začnu.
1: Tak začni.
2: Jde po ulici chlap a vypadá jako celkem normálně oblečený, ale přes tělo má jako křížem uvázaný střeva. A jde kolem policajt a okamžitě zasí zbraň a stát, co to je? To je snad, to jsou lidský střeva, ne? Co to je? A chlap, no já jsem zkusil střevo, no. Žena nesnáší, když nosím ledvinku.
1: Tak já mám toho podobného chlapa.
2: Já mám, co vás nosí?
1: A svítěj mu záda.
2: Aha.
1: No, je jako nad zadkem. A ten jeden na něj kouká, tak k němu přijde a říká, prosím vás, co to máte? On říká, to je moje ledvinka.
0: No, jako je nadledvinka, tak je.
1: Ledvinky.
0: Tak je také neděle a batoh doma obě dva se svojí ledvinkou a jako každou batoh. Neděli. No, batoh, no,
1: je
0: neděle, má no. Zaženou ledvinku, no.
1: Jo, tak
2: každou neděli, no.
0: Bože. A zazvoní zvonek, ne, a teďka ten batoh se podívá oknem, kdo to otravuje, kdo to je, a ledvinka na ně, prostě kdo to je, když otevřít, a on říká, hejš, nejdu, to je ten otravnej Harry Krosna.
3: Jakoby show. Evropa 2. 8

0: Jsme za polovinou dnešní brzdy, posloucháte Evropu 2 a Nasty, Arny a Vojtáno popřejí k svátkům Olze, Boskovi a Markétě. Takže Olga...
1: Jo, to jsem já. Olga v XL saku jí má zase jak z praku. Má ráda pavouky hady, ale teď si houpe v nady.
0: Si houpe v nady. Dobře, Bořek. Cítil jsem hod choře, chlastal, smrděl, Bořek.
2: Všechno nej. Podarujem Markétu, pošleme ji na Krétu. Ještě navíc k portrétu, koupíme ji po Kétu.
1: Hezky. I see a million faces I'll never know, and I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole, and it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: Evropa 2 je nedělní brzda. Máme tady jakoby hádanku, tedy rubriku, kdy zazní otázka, pak je takzvaně espauza, to se všichni můžeme zamyslet nad tím, jak bude znít odpověď, a pak si to vyzkoušíme. Tak já to zkusím, a to je taková lehká. Jak se nazývá technika uzdravující klouby kickboxerů?
1: Počkej ještě jednou.
0: Jak se nazývá technika uzdravující klouby kickboxerů? Kolenoskopie.
2: Jasně. Jak se jmenuje česká pohádková opera o ženě, co při sexu ráda plive?
0: Ježišmarja.
2: Česká pohádková opera o ženě, co při sexu ráda plive. Je to Flusalka.
1: Já teď musím použít vulgarismus, ale pochopíte na konci, že to nešlo jinak.
2: Jo. Já rovnou už to chápu.
1: Já totiž, a pojďme si ještě říct, že já jsem teď jako fanoušek toho, o čem budu mluvit, jo, trošku, protože to mám rád teď, jo. Takže, víte, na co serou lidi, co mají Mercedes?
0: Ano.
1: Na BMWC.
2: Bylo to nutné, bylo to celá nutné.
1: To nešlo jinak říct.

0: Tano, Arny a Nasty a máme novinku na obzoru. Kousek od nás totiž byla spatřena planeta o velikosti Země. Je to kouda, je to 25 světelných let.
1: No, to
0: je. A je potenciálně obyvatelná. Ještě se jako nezná ty detaily, jak tam
1: je levný parcel ještě.
0: Kanalizace a všechno. Ale to spíš, je to spíš jako řečnická otázka na vás. Kdyby se teďko nabídlo, hele, máme tady novou planetu, plus minus Země, jo, teď tě dáme do letadla, lomeno raketa, a chtěli byste začít?
2: Jako klíďo, ale jako kdyby jsme tam měli co dělat, kdyby bylo jasný, jako že tam...
0: Potřebuješ dětský hřiště, nebo...
2: Dětský hřiště, koncertní sál a...
0: Manželku, kuchyň?
2: No, no tak to je jasný, jako snad, ale... Hele, já jsem taky jako v tomhle odjakživa fanoušek sci-fi a podobně, že mě by to jako rozkejvalo.
1: Bylo by super, nabídka. Kdyby taková ta brána svítící vstupní, kdyby jako odhalovala blbce a dementy a ty by tam nepustilo.
0: Že bychom se tam nedostali, jo?
1: Zůstal doma.
2: Tak nic, no. No tak já se asi jaký vypadávám. Brzda.
3: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
4: Hey, what's up, Prague? This is Jeff.
5: And it's Chuck from the band Simple Plan, and you're hanging out with us right here on Europe 2.
6: Ahoy, this is Tom Grennan, and I want to...

0: are One Republic, and we are sending greetings to listeners of Radio Europe 2.
1: Evropa 2. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

0: Ladíte Evropu 2, nedělní brzda, Naste, Arne, Vojtáno, hoši. Já mám tady takový přiznání, jo, který jsem, ještě jsem to fakt nikdy nikomu neřekl, natož do éteru, a budu doufat, že třeba potom na sebe taky něco prásknete. Jednoduchá situace, byli jsme s manželkou v divadle, je to dlouho, jo, už je to třeba jako 10 let. Moje žena je hlasitá, hlasitě se směje a velmi výrazně. A byli jsme na nějaký generálce, představení, který hráli naši kamarádi, a moje žena se smála, tak ještě jako na té generálce, jak chceš podpořit ty svoje známý, tak se směješ prostě jako to. A před náma se dělá taková jako zapšklá babka, kterou hrozně štval ten smích mojí ženy. A během, a furt se otáčela a pak normálně začala to hlásit. A moje žena není žádný vořezávátku k tomu, jak je hlasitá, jo. A normálně se povedlo té babce prostě moji ženu rozbrečet. A že se normálně zasekla, prostě ten váš smích, to je nechutný, a fakt jí naložila, úplně jako brutálně jí naložila. Ale jakmile někdo jako mojí ženě zrovna jí rozbrečí, tak to mi vyhlásila bába válku a já jsem se rozhodl. Že přemýšlel jsem, jak to udělat. A já celou druhou půlku, hoši, já jsem právě sofistikovaně, je to hrozný, jo. Já jsem jí začal lehce, tak aby to vůbec nebylo vidět, ze spoda kopat do sedačky. A ona hned poprvý se otočila. Tak ty se někdo kope, nebo to se není možný. A já úplně, no tak nerušte, prosím vás. A žena už se nesmál, a žena už se nesměje, už nás nerušte, prosím vás. A zase za dvě minutky, tuk, tuk, tuk. A já jsem měla problém s páteří a tady mi někdo furt kope. A teď normálně se celý to divadlo se spiklo proti té bábě, protože nikdo nevěřil, že se to fakt děje. A já jsem vydržel celou tu půlku jí kopat do té sedačky až do závěru. Já myslím, že zešílela potom, nebo nedej bože něco horšího. Přiznám se, že vím, že to je hrozný. Vím, že to je hrozný. A udělali jste někdy něco takového, něco takového?
1: Ne, takového hroznýho nic. Ne.
2: Jakoby show.

0: Ještě nám zbývá trochu času do konce dnešní brzdy, já bych tedy měl, přátelé, na vás otázku. Na ano. vás, chlapci, ale i samozřejmě na naše posluchače, třeba to rozvine nějakou debatu někde v autě, kdo nás poslouchá. Pomohli jste někdy bezdomovci nějakým způsobem?
1: Jo, a to jsem vám říkal nedávno, co se mi stalo vlastně v Americe.
0: Tak to řekni.
2: Jo? Myslím, že posluchači z toho informace mu nemají moc.
1: Ne, tak dobře. Přemýšleli jsme s manželkou, jestli si koupíme do našeho páru sluchátka. Mm-hmm. Sluchátka byly docela drahý. Vydedukovali jsme, že nepotřebujeme. Že radši, když jsme vystoupili z té elektroniky, pořídíme jídlo bezdomovci.
0: Jo.
1: Ne v ceně těch sluchátek, ale to nějaký zase jídlo. A když jsem teda koupil to jídlo a šel jsem za prvním člověkem, který měl tu tabulku, jakože podpořte mě, tak jsem mu říkal, tady máš jídlo. A on zvednul hlavu a měl ty sluchátka na krku. Tak jsem mu to jídlo dal těm sluchátkům, no.
2: To jsi mu pomohl. Jo. Hele, já nevím, počítá se jako, že pomůže, že dáš nějaký drobák. Jako.
0: Jo, tak
2: to
0: jasně.
2: Dělám jako pravidelně, no, ale že přiznám se, že nic víc jsem jako...
0: Mělo by se to, nemáte pocit, že často je to jako hra, fake, zneužití?
2: Jo, asi. Asi, já jsem začal dávat jako bezdomovcům, co aspoň hraju na kytaru trochu, tak jako, že tam mám pocit, že to je výkon. Aspoň
1: já si myslím, že tady u nás jsou docela real bezdomovci. V té Americe tam vyloženě se tím jako skoro jako...
0: Já když někdy vidím ty rumunky takový různý a v těch šátkách, moc tomu nevěřím.
1: Jako. Jo, takhle, měl jsem dámu, která mi věštila z dlaně na Karláku přes okýnko.
0: Ty jsi nechal...
1: No nechtěl jsem, ale nechal jsem. Mm-hmm. A vlastně moc se jí neposlouchal, protože jsem si furt hlídal peněženku, nebo jsem si říkal, to v tom něco bude. Ale je dost možný, že vlastně to, co říkala, byla totální pravda.
0: To se mi přesně stalo.
1: Pak ty jsi tam byl taky na Karláku?
0: Ne, na Karláku to bylo jinde, ale taky přes okýnko, dáma to bylo a hlídal jsem si peněženku. Přesně to samý se mi stalo. No nic, co si chtěl říct.
2: Já vůl čekal pointu.
0: Co ti vyvěštila?
1: Myslím, že říkala, že se budu mít dobře.
2: Super.
1: Že budu mít dobrý kamarády.
0: Tak to funguje tady ty?
1: Ne, mám nějakou tu dlouhou čáru, já jsem to jak on zapomněl.
0: Dobrosti.
1: Na trenýrkách, ne, na dlani a to znamená,
2: a pampelišku.
1: Přátelství, ne, nebo něco takového.
2: Určitě, ještě mi vysvětli, proč jsi v polovině tohodle vstupu o pomoci bezdomovcům udělal selfiečko s náma.
1: Protože jsem si vzpomněl, že s váma nemám fotku a tak jsem si říkal,
2: tady s těmi bezdomovcem asi udělám fotku.
0: Pomůže. Postačí mi.
2: Tak nás označit, nám to pomůže.
1: Horší je, že já jsem to nezmáčku nakonec.
2: Já to zmáčku, až půjdu domů. Evropa 2. Evropa 2. Anet Jakoby Show.

0: Evropa 2 nedělní brzda a budeme se loučit. Mějte se krásně.
1: Pojďme zmínit fantastický úspěch českých tenistek.
2: Ano, Karolína Muchová, Linda Nosková. Linda Nosková zvítězila ve Wimbledonu.
0: No ale i to druhé místo je senzační.
2: Je to úžasný a myslím, že tam měla hodně vtipný moment právě Karolína Muchová, když měla rozhovor a říká, první čin začnu je Linda, moje bývalá kamarádka. A tak se všichni zasmáli, přišlo mi to krásný. A samozřejmě ještě jsem si musel hoši dohledat, je neuvěřitelný, kolik těch ženských, českých teďka v tom top tenisu je, v té první stovce kolem sem, já nevím, jestli...
0: 11, možná.
2: Přes 10 holek, myslím, z Čech je v top ten, je to úžasný. Takže gratulace všem Češkám.
1: Ano, taková líhaň krásná.
0: To je vlastně otázka, jestli se nestáváme jako novým místem líhně úspěšných tenistek.
2: Tak to no, jsme, to se o tom mluví, tak to, tomu se mluví dlouho o holkách, no teď ještě
1: ty kucí. Já mluvím o holkách.
2: No, když a nebo jak živa. To nepřestane.
0: A jaký máš ve svý top stovce?
1: Tak pojďme domů.
0: Dobrou noc a díky za poslech. Ahoj.
2: Čau.
1: Dobrou.
3: Evropa 2. Jakoby show. Evropa 2. 80.
4: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

Jakmile na Evropě 2 rozjedou pendulum svůj drum and bassovej nářez, je to znamení. Znamení toho, že půjdeš zadarmo na festival Let It Roll. Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Let It Roll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

Evropa 2. 8. Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiši, to ten já, dobrý, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo.
2: Iveta, ahoj.
3: Kecáš!
1: Ne!
3: Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: to není možný.
0: Jsme Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: Evropa 2. 80.
1: Chcete jezdit novým autem bez starostí? Volkswagen Financial Services, přední poskytovatel operativního leasingu, je tu pro vás. Vyberte si svůj ideální vůz, užívejte si jistotu fixní měsíční splátky a neřešte pojištění ani servis. Pro aktuální nabídku navštivte www.fs.cz.
0: 8.2 a 105.5 FM. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. Just one night, all we got. I ain't got time for you, baby. Either.

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

Na Evropě 2 pro tebe máme od pondělí do pátku 4 lístky denně. Lady Troll. Na přelomu července a srpna v Mostě. Exkluzivně s Evropou 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.